horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě pěřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností, začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říkám,
3: vidíte,
2: už
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a pobožit nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas. Pozvám.

Ani v zimě strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Know Me, Know You.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Po střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada, já je tenkrát

Chlap mi říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblou. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oči měl.

0: Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.
1: Můj čas je pouhé prozatím.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Jimramov na Žďársku pořádá 4. ročník řemeslného jarmarku. Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. Ráno čekáme zataženost deštěm, postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré ráno, přeje Lukáš Ptáček. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů míň než loni. Tradiční řemeslný jarmark dnes pořádá Jimramov na Žďársku. V parku Bludník si návštěvníci od 9 hodin ráno můžou nakoupit zboží nebo vyzkoušet řemeslné dílny. Připravené je také občerstvení od místních rybářů a hasičů. Součástí programu je mimo jiné i komentovaná prohlídka historického centra Jimramova. Jarmark potrvá do 5 hodin odpoledne. Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovorů Steva Witkoffa a Jerefa Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
3: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Rusko ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh. Sport. Jihlavští fotbalisté vyhráli v 7. kole šance Národní ligy nad Českou Lípou 2-0. Celek z Vysočiny se tak v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže posunul na 6. místo.
4: Skóre zápasu otevřel ve 12. minutě nigerijský záložník Baba Labaran Khalid a prosadil se tak už po třetí v nové sezóně. O výsledku 2-0 pak rozhodl ve druhé půli jen po 2 minutách na hřišti střídající Lukáš Moudrý, který na Vysočině hostuje z pražské Sparty. Jihlava tak vyhrála na domácím hřišti poprvé od konce července a v tabulce šance Národní ligy je 6. Česká Lípa naopak po 2 výhrách za sebou nebodovala a je na 10. příčce. Tadá Skalický, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počátky a Přibyslav hlásí 16 stupňů, Dukovany 19. Ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 20 a 23 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor na úrovni sjezdu na Humpolec. Na kilometru 91 je tam odstavené porouchané auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina, 5 minut po 5. hodině. Jak vypadalo Velké Meziříčí v době napoleonských válek? To se dozvíte tento víkend a my vás tam pozveme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: 5 hodin, 12 minut, vy posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme dnes 5. září. Před 85 lety byla v protektorátu Čechy a Morava zavedená povinnost pro židy starší 6 let nosit žlutou hvězdu. Je tady kalendárium a Petr Jungmann a s ním taky další události významné pro tento den.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích. Antonín Benjamín Svojsík. Osmdesátku by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: Máme 5 hodin a 18 minut a vy posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V Počátkách je teď 16 stupňů, v Havlíčkově Brodě 17, v Libici nad Doubravou 16 stupňů. Teď po ránu můžete na Vysočině očekávat déšť, který ale bude od severu ubývat, dopoledne pak bude oblačnosti taky ubývat až na odpolední polojasno. Teploty dnes vystoupí mezi 20 až 23 stupňů a k tomu povane mírný severozápadní až západní vítr.

0: čase být.
1: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem. Vysočená v 5 hodin a skoro 23 minut. Dny evropského dědictví otevírají dveře památek na Vysočině po většinu září. Už tento víkend můžete nahlédnout do historické radnice, jihlavského podzemí, kostela svatého Jakuba, Horáckého divadla nebo například i krytu civilní obrany. A k tomu se na náměstí bude hrát a tančit na dožínkách. No a tady máme i další tipy.
2: Krásné ráno. Dožínky slaví dnes také v Pelhřimově. Začínají v 13:00 na Masarykově náměstí. Přijede kočár s koňmi, bude výstava zahrádkářů a povídání o historii zemědělství, chovu skotu a pěstování brambor. Zahraje malá muzika a také Vysočinka. Hudbou pokračujeme. Na Trampském širáku na Hánesově mlýně u Štoku dnes vystoupí od pravého poledne The Beatles Revival, potom Karel Kahovec, Mirek Paleček, Tomáš Klus, Folk Team a spousta dalších až do večera. Den chladnokrevných koní pořádá jezdecké závodiště Zlaté podkovy v Humpolci. Už od 9 hodin ráno se koná průvod koní městem, také výstava hříbat, klisen a hřebců a hlavním tahákem bude mistrovství České republiky v ovladatelnosti v kládě a těžkém tahu jedno z přeží. Salon Express Wagon Polnička na Žďársku pořádá tradiční recesistickou soutěž Hod polničskou kolejnicí. Originální 8-kilogramová historická kolejnice začne létat vzduchem dnes od 13:30. Na zámku ve Velkém Meziříčí se návštěvníci propadnou do minulosti na historických slavnostech, konkrétně do dob napoleonských válek. Dnes i zítra po celý den bude v zámeckém parku vojenské ležení. Chystá se příjezd císaře, bitvy v kostýmech, hudba i divadlo. A na závěr víkendu si můžete zaběhat pro dobrou věc. Jihlavský půlmaraton startuje zítra v poledne v areálu Českého mlýna v Jihlavě. Jeho výtěžek pomůže s pohybem Nikolce. Běží jednotlivci, ale i štafety po dvou nebo po čtyřech závodnicích. Krásný víkend vám přeje Dáša Kubíková.

0: 6. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 620 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období v loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Branný závod pro seniory starší 60 let dnes startuje v Jihlavě. Na 3-kilometrové trase parkem Hajlos je čeká střelba ze vzduchovky nebo hod granátem. Na závodním okruhu je můžou doprovodit i jejich děti nebo vnoučata. Prezence začíná v 9 hodin, závod startuje o hodinu později. Součástí programu bude také ukázka vojenské techniky ze druhé světové války. Desítky tisíc lidí se dnes sjeli do Bělehradu, kde bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče. Ten si v nizozemském Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Vietnamské město Nha Trang dnes hostí finále mezinárodní soutěže krásy Miss World. Českou republiku zastupuje modelka Linda Górecká. Celkem se o titul uchází reprezentantky ze 111 zemí. Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál 13. etapu Vuelty a připsal si tak premiérové vítězství v letošním ročníku. Jan Hirt dojel na 28. místě a v celkovém pořadí se posunul na 19. pozici. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas. A ještě počasí, ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku počítejte s uzavřenou silnicí 344 v úseku Libice nad Doubravou Jeníkovec. Objízdná trasa je vyznačena okolními obcemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Vysočina v 5 hodin 38 minut. Jaká bude 87. sezóna Horáckého divadla Jihlava a jaké tituly si pro nás připravilo o nové sezóně, nám včera v dobrém dopoledni vyprávěla dramaturgyně Markéta Špetíková.
1: My se moc těšíme na to, že ta 87. sezóna bude výrazně hudební a začínáme vlastně z ostra. První premiéra nás čeká hnedka příští sobotu. Bude to hudební drama o výjimečné ženě Aně Pamr v režii našeho uměleckého šéfa Michala Zetela. A tady tahle inscenace bude výjimečná v tom, že v ní hostují dva velké sbory, takže ta hudební složka bude opravdu hodně výrazná. Potom pokračujeme a tu inscenaci už vlastně taky připravujeme. Druhá premiéra téhle sezóny bude Bílá velryba v režii Ondry Štefaňáka. A tam se myslím, můžeme těšit na to, že Ondra Štefaňák se pokouší tu bílou velrybu inscenovat opravdu jako komplexně celý ten román. On se pokud diváci znají třeba nějakou filmovou adaptaci nebo komiksovou, tak většinou ti autoři sklouzávají k tomu, že vyberou jenom tu napínavou dějovou linku, ale my se můžeme těšit na to, že on ten román opravdu vezme z gruntu a bude to myslím velice zábavné, protože tu námořnickou linku, tu chlapskou linku budou hrát ženy. Potom nás čeká činoherní adaptace Prodané nevěsty. Vrátí se sem Petr Marek a do režijního tandemu si přizval Vojtěcha Maška, kterého diváci mohou znát třeba jako režiséra Arvéda nebo spoluautora komiksu Svatá Barbora. A na to se teda moc těšíme. Ti inscenátoři někde četli, že Karel Sabina měl prohlásit, že kdyby věděl, že Bedřich Smetanov tu hudbu napíše tak dobře, takže i to libretto napíše líp. Takže tady ti dva vlastně i autoři toho textu si dávají za cíl to napsat tak dobře, nebo to přepsat tak dobře, to adaptovat tak dobře, jak by to ten Sabina udělal, kdyby to býval věděl, že ta hudba bude tak dobrá. Potom budeme pokračovat další návratem. Vrací se k nám dvojice Dagmara Fričová a Lucie Ferencová, které si vybrali, myslím, velice podstatné, velice aktuální téma. Jejich inscenace se bude jmenovat K čemu mi to bude a budou se věnovat vlastně smyslu a podobě současného školství. Takže na to se taky moc těšíme. A na závěr jsme si pro diváky připravili takovou bombu. Podařilo se nám domluvit práva na muzikál Pretty Woman.
0: Dnes po 11. hodině vás vezmeme přímo do Nění, protože Český rozhlas Vysočina bude živě vysílat z branného závodu seniorů a jejich vnoučat. Z místa se vám přihlásí Hela Dvořáková, která vás provede atmosférou závodu a k mikrofonu pozve i jeho účastníky a taky hosty. Tak nás poslouchejte, budeme přímo na místě dnes dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: 5 hodin 44 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Velké Meziříčí má teď 16 stupňů, v Hubenově je 14. Po ránu se teď nejčastěji na Vysočině setkáte s deštěm, ale bude ho od severu postupně obývat. Dopoledne pak navíc očekáváme i protrhávání oblačnosti na až odpolední polojasno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Horácké divadlo provede návštěvníky zákulisím a zahájí novou sezónu. Francie poskytne zemědělcům kvůli suchu pomoc za skoro 25 miliard korun. Fotbalisté Jihlavy porazili ve druhé lize Českou Lípu. Ráno čekáme zataženost deštěm, postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Novou sezónu dnes zahajuje jediná profesionální činohra na Vysočině. Horácké divadlo v Jihlavě bude při té příležitosti přístupné už od 9 hodin ráno. Celý den tam lidé můžou přijít na den otevřených dveří.
3: Dopoledne vychází každou půl hodinu komentovaná prohlídka, která návštěvníky vezme na jeviště i do zákulisí. Na odpoledne má program připravený soubor HDJ pro dětské diváky, který si nachystal tvoření, workshopy a hudbu. První premiéra 87. sezóny je v plánu za týden. Soubor představí náměstskou rodačku, spisovatelku a překladatelku Anu Pamrovou. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
4: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance. Uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Sport. Jihlavští fotbalisté vyhráli v 7. kole šance Národní ligy nad Českou Lípou 2-0. Celek z Vysočiny se tak v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže posunul na 6. místo. České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdili roli favoritek. Proč se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová.
5: Na to budeme vzpomínat dobrým i zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo. Naopak právě Italkám, tak to vypadalo, že jim ta síla trošku přichází zpátky. Počasí.
2: Nový Rychnov hlásí 13 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem a Havlíčkův Brod 16. Ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 20 a 23 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku počítejte s omezením na průjezdu Jemnicí po silnici 152. V Budějovické ulici se tam jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krátce po 6. hodině posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Česká studie může změnit léčbu akutní plicní embolie. Lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy totiž ukázali, že nová léčba přímo v plicních tepnách může výrazně snížit riziko vážných komplikací. Pro které pacienty může být zákrok přínosem, uslyšíte za chvíli.
1: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: 6 hodin a skoro 12 minut a vy posloucháte Dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázalo to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u více než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu s léky katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
2: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: 6 hodin 18 minut, posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty máme nejčastěji mezi 13 až 16 stupni, 13 je například v Novém Rychnově nebo Hubenově, 16 potom naměříme například v Moravských Budějovicích. Teď po ránu můžete očekávat převážně zataženou oblohu s deštěm, ale postupně ho bude ubývat. Dopoledne pak navíc mraku ještě více ubude a bude až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré sobotní ráno, 6 hodin a skoro 22 minut. To je čas, kdy posloucháte Český rozhlas Vysočina. První začaly a poslední končí. Třebíčská Polanka bude mít letos ze všech koupaliště na Vysočině nejdelší sezónu. První návštěvníky přivítala už ke konci května a zatímco většina venkovních koupališť v kraji zavřela s koncem prázdnin, do Třebíče se můžete jít vykoupat ještě tento víkend a i několik dní v příštím týdnu.
1: Super, super, je 26 nebo kolik, jako perfektní. Jako lidi tady není, jako to je málo koupališť, kde ještě otevřeno.
2: Paní Jaroslava zrovna vylezla z bazénu, kde pro sebe měla celou 50-metrovou plaveckou dráhu. Lidí totiž už nechodí tolik jako o prázdninách. U lehátek potkávám ale i paní Marcelu.
3: Já jsem tady na návštěvě v Třebíči, my jsme tady v obytňákem a vlastně jsem tady prvně na tom koupališti. No a protože se nám i porouchala voda v obytňáku, neteč nám tepla. Takže jsem zajásala, hurá, koupaliště.
2: Také paní Marcelu překvapuje, že posledních teplých dní nepřišlo využít více návštěvníků, i když i ve svém okolí vnímá, že se lidé zvykli na větší tropy.
3: Je to pravda, že jsme se letos tím vedrem rozmazleli a když přišlo první takový to chladno, tak i kámošky říkali, ježiš, to je zima, říkám, ona není zima, ona je normální léto.
2: S tím souhlasí i správce koupaliště Polanka Jiří Novák. Ačkoliv letos v létě padaly teplotní rekordy, sezóna zřejmě návštěvnicky nadprůměrná nebude.
4: No, jde vidět, že prostě návštěvníci si zvykli na určitý teplo a doopravdy, pokud nemáte dnes více jak 30 stupňů, nějaký delší časový úsek, tak prostě ta návštěvnost není taková, jakou bychom si představovali. 27 stupňů v podstatě není dneska žádný vedro.
2: I přesto, že zářijové teploty už takto vysoké nejsou, koupaliště zatím zůstává stále otevřené.
4: Teď tím, že jsou lidé v práci, děti ve škole, tak jsme úplně na nějakým minimum, ale snažíme se, vodu stále nahříváme na těch 27 stupňů, máme otevřeno v podstatě každý den.
2: Sezónu chce Jiří Novák ukončit ve středu 9. září. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Co tě znám?

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: 6:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Dnem s armádou zahájí hokejová Dukla Jihlava novou sezónu. Program v okolí Horácké arény začíná v 11 hodin. Pro diváky tam bude otevřená rodinná zóna s vojenskou základnou, včetně ukázek techniky a práce vojáků. Od 16 hodin proběhne hokejová exhibice týmu Old Boys Dukla proti vojákům z Chrudimské základny. Tradiční řemeslný jarmark dnes pořádá Jimramov na Žďársku. V parku Bludník si návštěvníci od 9 hodin ráno můžou nakoupit zboží nebo vyzkoušet řemeslné dílny. Součástí programu je mimo jiné i komentovaná prohlídka historického centra Jimramova. Jarmark potrvá do 5 hodin odpoledne. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během pobytu ve výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. Legendární zpěvák Freddie Mercury by dnes oslavil 80. narozeniny. Byl frontmanem skupiny Queen a autorem hitů jako Bohemian Rhapsody nebo We Will Rock You. Zemřel v roce 1991 na následky AIDS. Diagnózu potvrdil veřejně jen den před svojí smrtí. Bylo mu 45 let. V 7. kole fotbalové šance ligy odehraje souboj o první místo v tabulce Slavia Praha, která se doma představí proti druhé zbrojovce Brno. Výkop je v 15 hodin. Ve stejný čas začnou zápasy Slovácko-Pardubice a Olomouc Bohemians. V 18 hodin pak Artis Brno nastoupí na domácím hřišti proti Plzni. Ve druhé lize jihlavští fotbalisté vyhráli v 7. kole nad Českou Lípou 2:0. A ještě počasí ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku počítejte s kyvadlovým průjezdem po silnici 385 na průtahu obcí Křídla.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Dobré sobotní ráno, posloucháte Český rozhlas Vysočina a máme 6 hodin a 38 minut. Po velké proměně části Svratky v Brně odborníci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří přirozeně rozmnožovat. Výzkum by mohl taky ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné toky městských řek.
1: Tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů a taky tady je pár parem obecných.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jikér vykulily v letošním roce. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendlovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
2: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
2: Determinovat určit.
3: To vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Třikrát, parma dvakrát.
2: Luděk Šlapanský hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a pečlivě každou zapisuje.
4: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale věci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrostce zvětší.
2: A první čísla podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Jsme do akvárka teďka dali malou ostroretku. Letos jsme teda potvrdili, že se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostroretka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě parmy ostroretky je to ukázka, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna, Marek Jencl, Český rozhlas.

0: Je tady sobotní ráno s datem 5. září, posloucháte Český rozhlas Vysočina, je 6 hodin a 44 minut a do jakého počasí se dnes probudíme a co nás taky čeká, se právě teď dozvíte.
1: Počasí.
0: Nejchladněji na Vysočině je teď v Černovicích, kde je 13 stupňů Celsia. Naopak například v Moravských Budějovicích je 16, Havlíčkův Brod hlásí 15, Jihlava potom 14 stupňů nad nulou. Ještě teď po ránu můžete místy očekávat déšť, je hodně oblačnosti, je zataženo, ale postupně bude mraků ubývat. Dopoledne už očekáváme spíše protrhávání a oblačnosti bude méně, bude tak polojasno. Dnešní teploty budou maximálně 20 až 23 stupňů nad nulou.

0: To jsi nemohl říct, že nahoru jezdí autobus? No a ještě do druhý nohy. Přijde muž domů a načapá svoji ženu v ložnici s milencem. Překvapeně vyhrkne. Co to? Manželka se obrátí na svého milence a povídá. Vidíš, já jsem ti říkala, že je úplně blbej.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Jestli nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
6: 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Lidé podle policie častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. V okolí Žďáru dnes otevírá cisterciácká stezka. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Ráno čekáme zataženost deštěm, postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 620 tisíc řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
7: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
8: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
7: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
9: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
7: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Naučnou stezku nazvanou Zapoznáním cisterciáků můžou od dneška projít lidé v okolí Žďáru nad Sázavou. 14-kilometrová trasa je určena pro pěší i cyklisty. První procházka bude komentovaná a začíná v 9 hodin u Staré Ratnice. Cyklisté mají sraz u tamního informačního centra v 10 hodin. Pokračuje organizátor Václav Šubrt.
10: To vlastně trasa, na té trase je po stopách vlastně těch cisterciáků, které utvářely krajinu, je tam nějakých 9 zastavení. A tam jsou potom samozřejmě nějaké povídání na těch sloupcích, ale jedná se tam právě o to, jak cisterciáci tady dříve formovali krajinu.
6: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Sport. Jihlavští fotbalisté vyhráli v 7. kole šance Národní ligy nad Českou Lípou 2-0. Vysočina se tak v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže posunula na 6. místo.
11: Skóre zápasu otevřel ve 12. minutě nigerijský záložník Baba Labaran Kalit a prosadil se tak už po třetí v nové sezóně. O výsledku 2-0 pak rozhodl ve druhé půli jen po 2 minutách na hřišti střídající Lukáš Moudrý, který na Vysočině hostuje z pražské Sparty. Jihlava tak vyhrála na domácím hřišti hřišti poprvé od konce července a v tabulce šance Národní ligy je šestá. Česká Lípa naopak po dvou výhrách za sebou nebodovala a je na desáté příčce. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
6: Baseballisté Třebíče si v nadstavbě o extraligu připsali vítězství 10-0 nad pražským Sabatem. Další domácí utkání se stejným soupeřem se hrají dnes od 13 hodin.
0: Počasí.
6: Černovice hlásí 13 stupňů, Libice nad Doubravou a Velké Meziříčí 15. Ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 20 a 23 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Se silničáři počítejte o víkendu na silnici 38 mezi Jihlavou a Golčovým Jeníkovem. Budou tam sekat trávu a podle potřeby omezovat provoz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Je tady sobota, 5. září, 7 hodin a 4 minuty a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je dost možné, že i o víkendu se vypravíte do nějakého supermarketu a pokud využíváte samoobslužné pokladny, tak vás možná při skenování produktů úplně netěší zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Tuto nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou sami rozpoznat. Na pokladny je instalují některé obchodní řetězce a jak fungují, to uslyšíte v naší reportáži za chvíli.
0: Dobré ráno s Martinem.

0: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Máme dnes 5. září. No a čím byl tento den zajímavý nebo významný v dějinách, to si můžete poslechnout v dnešním kalendáriu s Petrem Jungmanem. Například před 85 lety byla v protektorátu Čechy a Morava zavedená povinnost pro židy starší 6 let nosit hvězdu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: 7 hodin 18 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Počasí. V Jihlavě nebo Bystřici nad Pernštejnem, stejně tak jako ve Velkém Meziříčí, teď naměříte 14 stupňů, v Počátkách je o něco chladněji, tam je 13, stejně jako v Černovicích. Teď po ránu ještě očekávejte převážně zataženou oblohu s deštěm, ale postupně ho bude od severu ubývat. Dopoledne se začne oblačnost protrhávat a může být i polojasno. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospívala Lucie Vondráčková v 7 hodin 22 minut. Rychlejší a pohodlnější nákup, to slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh, ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží, nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
2: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách. Na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor. Často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojili?
4: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
2: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
5: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
2: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
2: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, ano. Tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 8. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Branný závod pro seniory starší 60 let dnes proběhne v Jihlavě. Na 3-kilometrové trase parkem Hajlos je čeká střelba ze vzduchovky nebo hod granátem. Na závodním okruhu je můžou doprovodit i jejich děti nebo vnoučata. Prezence začíná v 9 hodin, závod startuje o hodinu později. Součástí programu budou také ukázka vojenské techniky ze druhé světové války. Desítky tisíc lidí se dnes sjeli do Bělehradu, kde bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče. Ten si v nizozemském Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, který se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Vietnamské město Nha Trang dnes hostí finále mezinárodní soutěže krásy Miss World. Českou republiku zastupuje modelka Linda Górecká. Celkem se o titul uchází reprezentantky ze 111 zemí. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla s 21 body Julie Pospíšilová. V neděli se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi titulu Američankami. A ještě počasí ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 a 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku počítejte s uzavřenou silnicí 344 v úseku Libice nad Doubravou Jeníkovec. Objízdná trasa je vyznačena okolními obcemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Máme 7 hodin a skoro 39 minut. Vy posloucháte Dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Abyste si dokázali lépe představit velikost a taky rozložení města, tak existují nejrůznější modely. Ten jeden vůbec z nejlepších a největších je model Prahy z papíru. Je starý už 180 let, přesto budí údiv. Je tady region rekordů a kuriozit s Miroslavem Markem.
1: Region rekordů a kuriozit. Papírové modely obcí a měst. Je jich hodně. Tím nej ze všech je ovšem Langweilův model Prahy. Jedním z nejkurióznějších děl, které kdy stvořily lidské ruce, je realistický model Matky měst, dnes nejznámější to exponát Muzea hlavního města Prahy. Papírový model, kterému se říká podle jména jeho tvůrce Langweilův, vznikl v letech 1826 až 37. Jeho hlavní význam spočívá v dokumentární hodnotě. Na 20 metrech čtverečních je zobrazeno historické jádro Prahy v detailní podobě, jakou mělo před 180 lety, tedy včetně stovek dnes už zbořených domů bývalého židovského města a starého města. Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480 se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi ze dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků. Pro mnoho zbořených historických budov je Langweilův model jediným svědkem jejich podoby. Tvůrcem modelu byl zaměstnanec Pražské univerzitní knihovny Antonín Langweil, který své neobvyklé zálibě věnoval veškerý volný čas i všechny svoje finanční prostředky. Přestože byl model již ve své době obdivován mnohými vzdělanci, mecenáše pro svou práci Langweil nikdy nenašel. Zemřel v bídě a početné rodině zanechal jenom dluhy a nedokončené dílo. Jehož cena se tehdy zdála velmi problematická. V roce 1840 se stal model součástí majetku Národního muzea v Praze a po více než 100 letech Muzea hlavního města Prahy, kde je nejvyhledávanější součástí jeho historické expozice. Teprve dnešní doba dokáže ocenit skutečný význam Langweilova modelu, význam prvotřídního dokumentu i nevšedního uměleckého díla. Vždyť fotky zachycující, jak Praha tehdy vypadala, neexistují, ale na modelu to všechno vidíme. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Máme přesně 7:45 a posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je takové, že na většině území našeho kraje naměříte teploty jen kolem 13 nebo 14 stupňů. 13 je třeba v Počátkách, Černovicích, ale taky v Hubenově, Novém Rychnově a nebo v Libici nad Doubravou. Nejtepleji teď máme 15 stupňů v Dukovanech a Moravských Budějovicích. Po ránu nám taky prší, je hodně zataženo, ovšem během dopoledne se oblačnost už začne protrhávat, a to až na polojasno. Teploty přes den pak čekejte mezi 20 až 23 stupni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Nosím černý brejle.

7:52 posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. K čemu jsou podle našich Makoviček dobří učitelé? Tak na to jsme se jich rovnou zeptali.

0: aby vás něco naučil.
1: Učitel je člověk, který učí děti, má tabulku a na to křídou nakreslí 1+1 a pak rovná se. A pak tam někdo nakreslí správnou odpověď a třeba pan učitel mu dá hvězdičku.
2: Ty něco naučil, jako třeba číst nebo psát. Já vím, kolik je 1×1. 1.
3: Ty bys chtěl být pan učitel, až budeš velký?
4: Pan ředitel. Protože kdyby byl neposlušný, tak by jsem dělal trest. Třeba, že budou uklízet, co se udělali. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Horácké divadlo provede návštěvníky zákulisím a zahájí novou sezonu. Francie poskytne zemědělcům kvůli suchu pomoc za skoro 25 miliard korun. Fotbalisté Jihlavy porazili ve druhé lize Českou Lípu. Ráno čekáme zataženost deštěm, postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Novou sezónu dnes zahajuje jediná profesionální činohra na Vysočině. Horácké divadlo v Jihlavě bude při té příležitosti přístupné už od 9 hodin ráno. Celý den tam lidé můžou přijít na den otevřených dveří.
4: Dopoledne vychází každou půl hodinu komentovaná prohlídka, která návštěvníky vezme na jeviště i do zákulisí. Na odpoledne má program připravený soubor HDJ pro dětské diváky, který si nachystal tvoření, workshopy a hudbu. První premiéra 87. sezóny je v plánu za týden. Soubor představí náměstskou rodačku, spisovatelku a překladatelku Anu Pamrovou. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Vír dnes poprvé hostí regionální Hry bez hranic. V pořádání se střídají obce na Bystřicku. Pořadatelé se navíc rozhodli celou akci oživit a proto se soutěže neuskuteční na fotbalovém hřišti, ale přesunou se k místnímu rybníku. Vodní plochu plánují organizátoři od 12:30 odpoledne kompletně zapojit do herního programu, což potvrzuje starosta za Piráty Ladislav Stalmach.
5: Jsme tam koupili dokonce molo. Přijede firma Vodáxport z Brna, která nám zapůjčí spoustu kánojí a dalších plavidel, se kterými vlastně chceme je využít pro soutěže.
3: Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
6: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Anny Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál 13. etapu Vuelty a připsal si tak premiérové vítězství v letošním ročníku. Jan Hirt dojel na 28. místě a v celkovém pořadí se posunul na 19. pozici. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas. Jihlavští fotbalisté vyhráli v 7. kole šance Národní ligy nad Českou Lípou 2-0. Celek z Vysočiny se tak v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže posunul na 6. místo.
2: Počasí.
3: Počátky a Telč hlásí 13 stupňů, Moravské Budějovice 15. Ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 19 a 22 stupňů, na jihovýchodě regionu až 23. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 směrem na Prahu počítejte se silničáři mezi Velkým Beranovem a Humpolcem. Mezi kilometry 119 a 94 postupně blokují odstavní pruh kvůli údržbě kanalizace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina, 5 minut po 8 hodině, kdy nám taky na Vysočině prší a zatím to nevypadá nic moc, ale počasí by se mělo během dne trošku zlepšit. Když si máte vybrat z více stejných věcí, může rozhodnout i něco jiného než cena. Dnešní rozhlasový sloupek, který uslyšíte už za chvíli, bychom mohli nazvat Bez historky nekupuji. Uslyšíte za chvíli.
2: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 11 minut a posloucháte sobotní Dobré ráno. Autor dnešního sloupku Petr Hladík rád poslouchá vyprávění a dokonce se jim nechává ovlivnit i při nakupování. Konkrétní případ si teď poslechněte.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nedávno jsem zaznamenal zprávu o tom, že v Česku roste prodej ojetých elektroautomobilů. Hned mi v hlavě naskočilo, s jakým příběhem vyrukují provozovatelé autobazarů. Při nákupu ojetin jsem v několika obměnách zažil vyprávění o tom, že vlastníkem auta přede mnou byl buďto nějaký opatrný německý senior, případně manželka bohatého podnikatele a vlastně s autem nikam nejezdili jinam než na nákupy. Takže to auto je díky tomu v naprostém pořádku. Kde se však na tachometru vzalo obvyklých 120 000 kilometrů, jsem se nedozvěděl. Přesto si myslím, že při prodeji čehokoliv je důležitý právě ten příběh, to vyprávění o původu, kterým se já dost často nechám strhnout. Třeba když jsem kupoval poměrně drahé kožené pohorky, dostal jsem od prodejce tak podrobné informace, že mi až bylo líto telete, jehož kůži teď budu nosit na nohou. Nebo zastavil jsem se u jednoho stánku s kávou a když jsem si objednal espresso, začal mi kavárník vyprávět zajímavý příběh o pražírně kávy, ale dokonce mi ukázal i fotku plantáže i s farmářem, abych viděl, odkud přesně kávová zrna pochází. A světe div se, káva byla opravdu výborná a za třetinovou cenu, než za kterou mi ji donesou v kterékoliv Nobel kavárně bez příběhu a někdy i tak trošku bez zájmu. Nebo když zajdu do naší malé pekárny na náměstí, tak mi pekařka začne vyprávět, jak dnes v noci zadělávala těsto a jak se jí dařilo, nebo naopak nedařilo, to podle atmosférického tlaku. Pravda je, že jsem slyšel také příběh o tom, že tohle tričko jelo v obrovském balíku s milionem dalších triček z Číny, tady ho někdo rozbalil a dovezl na krám. Podobných příběhů jste možná zaslechli velkou spoustu. Mě osobně to vyprávění baví a není mi pak líto dát za jakékoliv zboží odpovídající peníze. Když ten příběh stojí za to, tak proč ne?

8 hodin a 17 minut a je tady sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Počasí. Ráno je to ale poměrně chladné a taky deštivé, teploty nejsou moc vysoko, podíváme se na ty nejnižší, v Nedvězí je dokonce jen 11, ve Vatíně nebo v Hubenově 12 stupňů, o něco teplej pak ve Velkém Meziříčí, kde je 14. Teď po ránu očekávejte velkou oblačnost taky s deštěm, který ale bude dopoledne od severu ubývat. Očekáváme taky protrhávání oblačnosti a odpoledne by mohlo být i polojasno a sem tam svítit sluníčko. Nejvyšší teploty ale nebudou příliš vysoké, 19 až 22 stupňů, no a k tomu bude foukat severozápadní až západní vítr.

0: 8 hodin a 20 minut a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. První začaly a poslední skončí. Třebíčská Polanka bude mít letos ze všech koupaliště na Vysočině nejdelší sezónu. První návštěvníky přivítala už ke konci května a zatímco většina venkovních koupališť v kraji zavřela s koncem prázdnin, do Třebíče se můžete jít vykoupat ještě tento víkend a několik dní i v příštím týdnu.
1: Super! Super, je 26 nebo kolik, jako perfektní. Jako lidi tady není, jako to je málo koupališť, kde ještě otevřeno.
2: Paní Jaroslava zrovna vylezla z bazénu, kde pro sebe měla celou 50-metrovou plaveckou dráhu. Lidí totiž už nechodí tolik jako o prázdninách. U lehátek potkávám ale i paní Marcelu.
3: Já jsem tady na návštěvě v Třebíči, my jsme tady v obytňákem a vlastně jsem tady prvně na tom koupališti. No a protože se nám i porouchala voda v obytňáku, neteče nám tepla, takže jsem zajásala hurá koupaliště.
2: Také paní Marcelu překvapuje, že posledních teplých dní nepřišlo využít více návštěvníků, i když i ve svém okolí vnímá, že se lidé zvykli na větší tropy.
3: Je to pravda, že jsme se letos tím vedrem rozmazlili a když přišlo první takovýto chladno, tak i kámošky říkali, ježiš, to je zima, říkám, ona není zima, ona je normální léto.
2: S tím souhlasí i správce koupaliště Polanka Jiří Novák. Ačkoliv letos v létě padaly teplotní rekordy, sezóna zřejmě návštěvnicky nadprůměrná nebude.
4: Jde vidět, že prostě návštěvníci si zvykli na určitý teplo a doopravdy, pokud nemáte dnes více jak 30 stupňů, nějaký delší časový úsek, tak prostě ta návštěvnost není taková, jakou bychom si představovali. 27 stupňů v podstatě není dneska žádný vedro.
2: I přesto, že zářijové teploty už takto vysoké nejsou, koupaliště zatím zůstává stále otevřené.
4: Teď tím, že jsou lidé v práci, děti ve škole, tak jsme úplně na nějakým minimum, ale snažíme se, vodu stále nahříváme na těch 27 stupňů, máme otevřeno v podstatě každý den.
2: Sezónu chce Jiří Novák ukončit ve středu 9. září. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dnem s armádou zahájí hokejová Dukla Jihlava novou sezónu. Program v okolí Horácké arény začíná v 11 hodin. Pro diváky bude otevřená rodinná zóna s vojenskou základnou, včetně ukázek techniky a práce vojáků. Program pak od 16 hodin ukončí hokejová exhibice týmu Old Boys Dukla proti vojákům z chrudimské základny. Naučnou stezku nazvanou Zapoznáním cisterciáků můžou ode dneška projít lidé v okolí Žďáru nad Sázavou. 14-kilometrová trasa je určena pro pěší i cyklisty. První procházka bude komentovaná a začíná v 9 hodin u Staré radnice. Cyklisté mají sraz u tamního informačního centra v 10 hodin. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během pobytu ve výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. Legendární zpěvák Freddie Mercury by dnes oslavil 80. narozeniny. Byl frontmanem skupiny Queen a autorem hitů jako Bohemian Rhapsody nebo We Will Rock You. Zemřel v roce 1991 na následky AIDS. Diagnózu potvrdil veřejně jen den před svojí smrtí. Bylo mu tehdy 45 let. Baseballisté Třebíče si v nadstavbě o extraligu připsali vítězství 10-0 nad pražským Sabatem. Další domácí utkání se stejným soupeřem se hrají dnes od 13 hodin. A ještě počasí. Ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku počítejte s uzavřenou silnicí 344 v úseku Libice nad Doubravou Jeníkovec. Objízdná trasa je vyznačena okolními obcemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Dobré sobotní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 38 minut. Léto bylo letos skutečně velmi horké, ale už je tady září. I když astronomicky se roční období ještě nezměnilo, hodně lidí cítí podzim. A za našich předků to nebylo jiné. Jak nahlíželi na září, to si teď můžete poslechnout v dnešním Bejvávalo s Miroslavem Markem, který si pozval i pana Součka.
1: Bejvávalo.
2: Co srpen nedovařil, to už září nedosmaží. Devátý měsíc roku začal, pane Součku.
3: Září, první měsíc podzimu.
2: Sice se říkávalo i to, že v září slunce ještě pořád hodně září, ale ten blížící se podzimek je logicky cítit i v mnoha dalších rčeních našich předků.
3: U nás se říkávalo, že v září polední slunce velí odkládat kabát, ale večerní chlad ho opět oblíknout přikazuje.
2: Zkrátka, září na léto jde stáří.
3: Jo, můj děda říkával, že v září vždycky přijdou všecky čtyři roční období. Jaro, léto, podzim i zima. A ono na tom něco je.
2: Ti staří hospodáři touhle dobou taky pozorovali přírodu.
3: No, protože se z ní dalo leccos vypozorovat. Tatínek nás třeba poučoval, že když toho roku vlaštovky a čápy brzo odlítají, bude brzo i zima.
2: Taky měla podle staročeského pranostikáře příplatit tahle poučka. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
3: Pravda. Nepíná moudrost se stejnou zkušeností praví. Bouřky v září, mnoho sněhu na jaře.
2: A pozor, další věc, co předkové kdysi odpozorovali, tentokrát v lese. V pranostikáři jest psáno, vstupuje-li jelen do říje později nežli počátkem září, usuzuje se, že pozdní zima nastane.
3: A ještě jsme se nezmínili o dešti. Sedláci u nás ve vsi byli rádi, když byly nějaký ty přepršky. Neboť, když prší v září, sedlák vesele se tváří.
2: Protože po dešti v září zimní osení se zdaří.
1: Bejvávalo.

0: Jste na vlnách Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina, a to ve 8:45.
1: Počasí.
0: V našem vysílání taky meteoroložka Bára Kvapilová. Já vás vítám. Andrea Kvapilová, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se podívat na aktuální počasí na Vysočině, které je asi chladné a taky deštivé.
2: Ano, teďka se na severní části kraje vyskytují srážky, převládá nám velká oblačnost, teploty se nám pohybují nejčastěji od 15 do 12 stupňů a vítr ten nám vane mírný západních směrů do 25 km za hodinu.
0: Zlepší se to počasí během dne?
2: Zlepší už během dopoledne, by nám měly začít srážky od severu rychle ubývat a taky se nám začne protrhávat oblačnost. Odpoledne potom čekáme většinou polojasno, na večer i skoro jasno. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 19 do 22 stupňů. Na jeho východě kraje může být trošinku tepleji, tam ty teploty na některých místech mohou vystoupat i na hodnoty kolem 23 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu. Ještě nějaké se mohou vyskytnout hlavně odpoledne a ještě v té frontě nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu. Potom později večer by měl alespoň částečně ten vítr začít slábnout.
0: No a pojďme se ještě podívat na to, jak bude zítra. Bude nějaký ten stupeň aspoň teplý?
2: Tak tam ty nejvyšší teploty čekáme od 19 do 22 stupňů. Na severu kraje ještě trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 18 stupňů. I to ráno bude takové chladnější, 11 až 8. V údolích, kde bude slabší vítr, tak ty teploty mohou klesnout i na hodnoty kolem 6 stupňů. Ale budeme mít převážně malou oblačnost, v noc a ráno a večer skoro jasno nebo jasno, během dne potom spíše bude převažovat většinou polojasno a vítr nám k tomu bude vát mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a potom večer nám začne slábnout a měnit se na severní.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Andrea Kvapilová, děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
4: 500 000 občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V dobrém ránu v 8 hodin 51 minut dospívala na Českém rozhlase Vysočina Iveta Bartošová. Dny evropského dědictví otevírají dveře památek na Vysočině po většinu září. Už tento víkend můžete nahlédnout do historické radnice, jihlavského podzemí, kostela svatého Jakuba, horáckého divadla nebo i krytu civilní obrany. A k tomu se na náměstí bude hrát a tančit na dožínkách. Tady jsou další tipy.
1: Krásné ráno. Dožínky slaví dnes také v Pelhřimově. Začínají v 1 hodinu na Masarykově náměstí. Přijede kočár s koňmi, bude výstava zahrádkářů a povídání o historii zemědělství, chovu skotu a pěstování brambor. Zahraje malá muzika a také

0: Kon Polnička na Žďársku pořádá tradiční recesistickou soutěž Hod polničskou kolejnicí. Originální 8-kilogramová historická kolejnice začne létat vzduchem dnes od 1:30. Na zámku ve Velkém Meziříčí se návštěvníci propadnou do minulosti na historických slavnostech, konkrétně do dob napoleonských válek. Dnes i zítra po celý den bude v zámeckém parku vojenské ležení. Chystá se příjezd císaře, bitvy v kostýmech, hudba i divadlo. A na závěr víkendu si můžete zaběhat pro dobrou věc. Jihlavský půlmaraton startuje zítra v poledne v areálu Českého mlýna v Jihlavě. Jeho výtěžek pomůže s pohybem Nikolce. Běží jednotlivci, ale i štafety po dvou nebo po čtyřech závodnicích. Krásný víkend vám přeje Dáša Kubíková.
1: Ještě připomínám i dnešní braný závod seniorů, odkud živě vysíláme mezi 11. a 12. hodinou. No a v podstatě už za chvíli, tedy od 9. hodiny, začíná prezentace závodníků. Od 10 hodin začíná pak samotný start. Poběží se ve sportovním areálu v okružní ulici v Jihlavě. Trasa závodu vede v délce asi 3 kilometry lesoparkem Hajlos. No a kromě běhu vás taky čeká střelba ze vzduchovky, hod granátem, zdravověda, taky zkouška z pravidel silničního provozu a celá řada překvapení. Nejedná se ani tak o rychlost, takže nemusíte se obávat, že nejste v běhu dost rychlý, protože úspěšný bude ten, kdo ve všech disciplínách získá nejvíce bodů. Pokud se nemůžete zúčastnit, tak ještě jednou tedy poslouchejte i naše vysílání na Českém rozhlase Vysočina, protože po 11. hodině budeme odtud živě vysílat.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Návštěvnost koupališť tropické teploty významně nenavýšily. Ukrajina hlásí 4 mrtvé po ruském útoku v Dněpropetrovské oblasti. Fotbalisté Jihlavy porazili ve druhé lize Českou Lípu. Ráno čekáme zataženost deštěm, postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Tropické teploty uplynulého léta zásadně nezvedly návštěvnost některých koupališť na Vysočině. Například podle správce třebíčského koupaliště Polanka Jiřího Nováka nepřišlo tolik lidí, kolik očekávali. I když ve městě padaly teplotní rekordy, návštěvnost zůstala na loňských hodnotách. Lidé chodili především v tropických dnech, pokračuje Jiří Novák.
3: V podstatě ta sezona, bych řekl, že zůstala za očekáváním, protože víceméně jsme kopírovali a nejenom my data z loňského roku, ale vzhledem k tomu, že panovaly poměrně dost vysoké teploty, tak se to nějak brutálně neprojevilo na navýšení návštěvnosti.
2: Archeologové dokončili výzkum 2,5 tisíce let starých kostí v Bíčí skále v Moravském Krasu. Patřili holčičce z doby halštatské. Spolu s ostatky dívky tam odborníci našli i kovové kroužky. Zřejmě náušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. Nově zveřejněné detaily k nálezu z konce roku 2024 popisuje archeolog Martin Golec.
4: Zorganizoval se velmi rychle nějaký záchranný výzkum. Tam vlastně zoolog, paleontolog, archeolog. Tím se nevědělo, jestli to je lidské nebo není. Záhy se zjistilo, že to lidské je, potom se zjistilo, že to vlastně je malé dítě a započal se teda ten výzkum.
2: Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé. Informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanžu. 5 lidí úder zranil. Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nicméně navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů. Sport. Jihlavští fotbalisté vyhráli v 7. kole šance Národní ligy nad Českou Lípou 2-0. Vysočina se tak v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže posunula na 6. místo.
5: Skóre zápasu otevřel ve 12. minutě nigerijský záložník Baba Labaran Kalit a prosadil se tak už po třetí v nové sezóně. O výsledku 2-0 pak rozhodl ve druhé půli jen po 2 minutách na hřišti střídající Lukáš Moudrý, který na Vysočině hostuje z pražské Sparty. Jihlava tak vyhrála na domácí hřišti poprvé od konce července a v tabulce šance Národní ligy je 6. Česká Lípa naopak po 2 výhrách za sebou nebodovala a je na 10. příčce. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
2: A v 7. kole první fotbalové šance ligy odehraje souboj o první místo v tabulce Slavia Praha, která se doma představí proti druhé zbrojovce Brno. Výkop je v 15 hodin. Ve stejný čas začnou zápasy Slovácko Pardubice a Olomouc Bohemians. V 18 hodin pak Artis Brno nastoupí na domácím hřišti proti Plzni. Počasí. Přibyslav a Jihlava hlásí 13 stupňů, Dukovany 15. Ráno bude převažovat zataženost deštěm, který bude od severu ubývat. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 19 a 22 stupňů, na jihovýchodě regionu až 23. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku počítejte s omezením na průjezdu jemnicí po silnici 152. V Budějovické ulici se tam jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obděnická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve, a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnocenně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přísluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře. Je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie a to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost. A bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký. Za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav
7: a v něm si ty celý můj svět,
8: laskavá náruč
7: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
2: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
3: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant Tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
4: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později. Někteří naopak v tom vyrůstali a z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
3: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
4: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky. Pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína. Takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
3: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
4: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
5: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
4: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
6: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
3: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
7: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a něco všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
3: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před dvěma lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední dva roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinový rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětský dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už je přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice. Obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšeného, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude, jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaké důležité věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mně se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Také Vanastovy věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudetská, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném Kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době netrávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrecht, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada. Hey!

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz, určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu,
2: říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu, děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuji na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxi.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi.

a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnese čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v němž se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru k bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy. To, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Novou sezónu zahájí Dukla Jihlava charitativním vojenským dnem. Slovensko si předvolá ruského velvyslance. Tenistka Nosková je v osmi finále US Open. Ráno čekáme zataženost deštěm, postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Dnem s armádou zahájí hokejová Dukla Jihlava novou sezónu. Program v okolí Horácké arény začíná v 11 hodin. Pro diváky bude otevřená rodinná zóna s vojenskou základnou, včetně ukázek techniky a práce vojáků. Program od 16 hodin ukončí hokejová exhibice týmu Old Boys Dukla proti vojákům z Chrudimské základny. Celý výtěžek pomůže rodinám veteránů, vysvětluje jednatel Dukly Bedřich Čerban.
2: Odhrajeme exhibici, kdy vlastně výtěžek z té akce věnujeme rodinám našich vojáků, kteří působili třeba v misích a na základě toho se jejich rodiny dostaly do nějakých finančních problémů nebo zůstali třeba i osamoceni bez tatínka.
0: Vír dnes poprvé hostí regionální hry bez hranic. V pořádání se střídají obce na Bystřicku. Pořadatelé se navíc rozhodli celou akci oživit a proto se soutěže neuskuteční na fotbalovém hřišti, ale přesunou se k místnímu rybníku. Vodní plochu plánují organizátoři od 12:30 odpoledne kompletně zapojit do herního programu, což potvrzuje starosta za Piráty Ladislav Stalmach.
3: Jsme tam koupili dokonce molo. Přijede firma Vodák Sport z Brna, která nám zapůjčí spoustu kánojí a dalších plavidel, se kterými vlastně chceme je využít pro soutěže.
0: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance. Dne uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Leovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále US Open. Naopak Karolina Muchová v New Yorku končí. S domácí Emou Navarovou prohrála 3-6, 5-7. Po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
4: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem měla moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
0: Ve třetím kole vypadl taky Jiří Lehečka, který s Řekem Tsitsipasem prohrál 1-3 na sety. Do osmi finále se dnes pokusí probojovat Jakub Menšík, Nikol Bartuňková a Marie Bousková. Počasí. Nový Rychnov hlásí 12 stupňů, Libice nad Doubravou a Náměšť nad Oslavou 14. Dopoledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 19 a 22 stupňů, na jihovýchodě regionu až 23. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku vás přibrzdí nehoda na silnici 354, Nové Město na Moravě Sněžné. U obce Maršovice havaroval osobní auto, na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, v zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, mrňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Jene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku. Krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, že se tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvést úplně pryč nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: nebojte všichni, dovnitř pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: No vidíte,
2: už
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano,
2: že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese. No a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spilí, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, když se to řešit dá, když se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas. Pozor!

0: pohádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Návštěvnost koupališť tropické teploty významně nenavýšily. Navržený schodek státního rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Fotbalisté Jihlavy porazili ve druhé lize Českou Lípu. Během dne očekáváme postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Tropické teploty uplynulého léta zásadně nezvedly návštěvnost některých koupališť na Vysočině. Například podle správce třebíčského koupaliště Polanka Jiřího Nováka nepřišlo tolik lidí, kolik očekávali. I když ve městě padaly teplotní rekordy, návštěvnost zůstala na loňských hodnotách. Pokračuje Jiří Novák.
2: V podstatě ta sezona, bych řekl, že zůstala za očekáváním, protože víceméně jsme kopírovali a nejenom my data z loňského roku, ale vzhledem k tomu, že panovaly poměrně dost vysoké teploty, tak se to nějak brutálně neprojevilo na navýšení návštěvnosti.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sjedou do Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů. Srbsko ve čtvrtek poslalo pro jeho tělo vládní letoun. Na jeho palubě byl kromě rodinných příslušníků i ministr spravedlnosti.
3: Já bych želel, že ta sachrana prođe mírně dostojanstveno.
4: Syn generála Mladiče Darko vyzval veřejnost k hojné, ale pokojné účasti na pohřbu svého otce. Ten se odehraje v pondělí, bude mu ale ještě předcházet vzpomínková akce v domě armády naplánovaná na dnešní poledne. Podle srbského ministra spravedlnosti Nenada Vujiče stát poskytuje rodině maximální součinnost a podporu. Po silné mezinárodní kritice ale nepotvrdil své dřívější prohlášení o tom, že Mladič bude pohřben se státními a vojenskými poctami. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová mezitím zrušila plánovanou cestu do Srbska s tím, že velebení odsouzeného válečného zločince je v rozporu s unijními hodnotami. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
0: České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdili roli favoritek. Proč se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová.
5: Na to budeme vzpomínat dobrým zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo. Naopak právě Italkám, tak to vypadalo, že jim ta síla trošku přichází zpátky.
0: Po volném dnu čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou od 14.30. A jihlavští fotbalisté vyhráli v 7. kole šance Národní ligy nad Českou Lípou 2-0. Vysočina se tak v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže posunula na 6. místo. Počasí. Bystřice nad Prnštejnem hlásí 13 stupňů, Havlíčkův Brod a Moravské Budějovice 14. Do poledne čekáme protrhávání oblačnosti až na odpolední polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají mezi 19 a 22 stupňů, na jihovýchodě regionu až 23. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebíčsku dejte pozor na silnici 38 za Moravskými Budějovicemi směrem na Znojmo. U odbočky na Zvěrkovice se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. A dvě osobní auta se srazila také na silnici 19 na Pelhřimovsku u Obrataně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne vám všem, krásnou sobotu. Dnes pro vás živě vysíláme z 11. ročníku braného závodu seniorů a jejich vnoučat. Atmosféra je tady naprosto fantastická, oheň už plápolá, všechno funguje tak, jak má. A u mikrofonu už mám i hlavního organizátora celého závodu, a to ze spolku Nebojte se policie, zakladatele tohoto spolku, pana Antonína Křoustka. Krásné dopoledne.
7: I já přeju krásné dopoledne a jsme rádi, že krásné je i díky vašemu vysílání.
6: Dáme si písničku a hned potom vám povíme, co všechno tady dnes s námi můžete zažít.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Dneska jsme to neměli vůbec daleko, nacházíme se u haly SK Jihlava a jsme tady v rámci 11. ročníku braného závodu seniorů a jejich vnoučat. Atmosféra je tady naprosto fantastická, řekla bych bojovná, ale zároveň velmi přátelská a já jsem moc rád, že u mikrofonu mám jednoho z hlavních organizátorů za spolek Nebojte se policie Antonína Křoustka. Podmínky závodu jsou jasné, věk nad 60 let v doprovodu vnoučete. Pane Křoustku, jaký z toho dneska máte pocit? Všechno už to startoval úderem 10. hodiny. Jak se daří letošnímu ročníku?
2: Je škoda, že jste neslyšeli tu ránu v těch 10 hodin, jak mě to všechno spadlo ze srdce, že to počasí nám takhle přál. A hlavně děkuju všem těm seniorům, tomu počtu. Máme pomalé rekordní počet 150 seniorů a 80 vnoučat, že přišli, přesto, že to předpověď byla prachmizerná, ale jsme rádi, že to takhle začalo fungovat. A že jste přišli i vy s rozhlasem.
1: My děkujeme za pozvání, ale když se řekne přeci jenom branný závod, tak člověk si možná hned představí ten klasický vojenský výcvik. Máme ho čekat i v průběhu dnešního dopoledne.
2: No to právě taky už jsme měli takové otázky, co to vlastně děláme, branný závod. Ono to tak nějak evokuje to, že připravujeme seniory na obranu. Nic takového. My to děláme už ten 11. ročník, takže spíš jsme přemýšleli, čím seniorům zpestřit tu jejich činnost, aby jenom neseděli někde na besedách. A tak jsme zapomínali, zamladali, když jsme chodili do škol, tak byly různý ty braný závod dukelské zdatnosti. Nic takového nemáme, jako že bychom připravovali na obranu, ale prostě zkusit si zastřílet ze sluchovky, tak jako ta mladá, hodit si granátem a potom ještě něco vědomostního a dovednostního.
1: Když už se to všechno rozjelo, co to teď hlavně znamená pro vás, co by organizátory? Protože já vím, že vy jste v plné polní, neustále pobíháte, střídáte jednotlivá stanoviště. Máte vůbec šanci si ten závod tak nějak v poklidu užít?
2: Užívám si to, protože užívám si to kvůli tomu, že počasí nám to přálo, že přišlo tolik zájemců, že o to máte zájem vy z rozhlasu. My děkujeme i za ty upoutávky, co jste nám dávali a proto taky se nás tady sešlo tolik.
1: Co nás ještě čeká v rámci dnešního doprovodného programu?
2: Tak, doprovodný program, jednak tady máme malování na obličej, co už naše vnoučata využívají. Máme tady ukázku vojenské techniky z druhé světové války, toho jsem budu hovořit. A na závěr by přišel i policista se svým služebním pejskem, který nám ukáže, co ten jeho pejsek dokáže. Musel jsem trošku jako z legrace varovat některé jako pány, že kdyby si zapomněli, teď si dělám legraci, doufám, že to tak berete, vážným posluchač, kdyby náhodou mu zůstal někde nějaký jointik Mariánky, ať ho vyhodí, že tenhle pejsek je cvičený na vyhledávání drog dokonce.
1: Takže možná dneska někdo v rámci branného závodu bude nemile překvapen, že pejsek objeví to, co neměl.
2: Doufám, že nás berete s humorem, spíš někomu strčíme nějakého buřtíka do kapsy, takže pejsek vyčmuchá buřtíka.
1: Co máte nejradši na braném závodu?
2: Já bych řekl tu atmosféru, která tady je. Máme tady jednak velice dobrou spolupráci, aby jsme to mohli dělat. To není zásluha naše, to je 40 dobrovolníků, kteří jsou po těch stanovištích a mám dobrý pocit, že stačí říct, bude 11. branný závod, půjdete s námi a jdou, vůbec nějak ne. Takže jednak ta atmosféra, kteří nám pomáhají. No a pak vidíte mezi sebou ti seniori, že prostě už se na to těší a už nás ptají, já nevím, od toho června bude zase závod. A pak tady vidíte tu spokojenost. A ty vnoučata, když se pak dohadujou s tím dědou, když pak přiběhnou, teda dědo, ty umíš ty z duchovky pálit, to jsem ani netušil. Ale jak to, že jsi zase nevěděl, že já nevím, Dukla byla tolikátorky a mistr, tak se tady dohadujou. No a bude tady opikání toho buštíku, jak už to tady cítíte. A když pak ten vnouček řekne dědovi, dědo, ty ten opečený buštík, není to vůbec špatný, je to lepší jak hambáč tamhle McDonaldu.
1: Já tady musím říct, že jsme sledovali právě ty vnoučata, když dědečkové stříleli a opravdu tam ty obdivné pohledy byly. Opravdu to tak funguje, takže to krásně stmeluje ty vztahy. Pane Křoustku, já moc děkuju za ten startovací první rozhovor v rámci dnešního dopoledne, které tady s vámi strávíme. A jenom taková předzvěst, bude i 12. ročník?
2: No, uvidíme, uvidíme. Nebudeme slibovat. Když nám budete takhle pomáhat, budeme věřit, že ano. Děkujeme za to, že jste přišli.
1: My moc děkujeme za to, že tady dnes můžeme být. Z 11. ročníku braného závodu seniorů a jejich vnoučat pro vás dnes vysíláme živě. Prvním hostem u mikrofonu byl jeden z organizátorů, a to zakladatel spolku Nebojte se policie, pan Antonín Křoustek. Díky moc a naslyšeno.
2: Naslyšeno a děkujeme ještě jednou.
1: Zůstávejte s námi, za pár minut pokračujeme.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
1: Jak zpívala před pár minutami skupina Kabát, když se chlapi poperou, tak jenom nožem nebo sekerou. Tak tyhle chlapy, které mám teď před sebou, jsou hned čtyři, rozhodně se nepoperou, protože když, tak oni mají vzduchovku a ta umí pěkně střílet. Pánové, vítejte u mikrofonu, jmenovitě Pavel Kouba. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne přeju i Pavlovi Kalabusovi.
3: Hezké dopoledne přeji.
1: Také Karlu Hlaváčkovi.
4: Hezké dopoledne.
1: A Milanu Štroblovi.
5: Všem pěkný den.
1: To jsou, milí posluchači, nejdéle působící dobrovolníci v rámci branného závodu seniorů a jejich vnoučat. Jak se vůbec stala tahle ta spolupráce, že jste si řekli, a jo, my jdeme do toho s vámi, budeme tady hlídat, aby se nám všichni závodníci nepostříleli. A co je vaším úkolem?
3: Tak naším úkolem je především zabezpečit střelbu, bezpečnost při této střelbě, aby odstříleli svých tři rány a podle toho dostávají body.
1: Jste přísní?
3: Jsme přísní. Jako, někde jako můžeme přivřít oko, ale...
1: Co na vás funguje, abyste přimhouřili oko?
3: No, tak jako kdo se jak tváří a...
1: Tady máme nápovědu od pana Karla. Podle čeho, Karle?
6: On to hodnotí.
1: Jo, Karel, pozor, Karel to hodnotí.
4: Ano, já se
1: takže
4: zeptám,
1: co na vás funguje, Karle?
4: Já se zeptám, prvně se podívám, kdo střílí.
1: Takže je rozdíl, jestli muž nebo žena?
4: Ano.
1: Dobře.
4: To jo. Potom v jakým stavu ten člověk, ta osoba, která střílí je.
1: Takže zdravotní analýza potom,
4: analýza. No a potom, když jako vidím, že zkrátka místo třech se trefil dvakrát, tak mu tam dáme aspoň tři. A nebo když někdo se netrefí, tak aspoň jednu. Protože víme, že v příštím roce přijde zas.
1: To je hezký, takže jste hodní porotci.
4: Jsme hodní porotci.
1: Za tu dobu stalo se už něco kuriozního, že někdo střelil někam, kam neměl, nebo nedej bože někoho, nebo do něčeho?
3: No stává se, že se někdo trefí, ale úplně mimo terč, ale že by někde někoho postřelili, to ne. S tou vzduchovkou to ani moc nejde.
1: Já musím říct, že mě se líbilo, když jsem vás sledovala, že vy máte rozdělené funkce. Karel tedy hlídá přesnost střelby. Pavle, jakou úlohu máte vy?
3: Já jsem takovej vedoucí.
1: Jak to má potom další Pavel a Milan? Co je vaše úloha?
5: Moje úloha je nabíjet zbraň, aby mohli střílet.
1: Vy nabíjíte a vaše úloha?
2: No, já obsluhuju ty starší, co tam jsou, tak podat zbraň, odebrat zbraň, aby s tím neměli nějaký velký problémy.
1: Jak hodnotíte braný závod seniorů? Co to podle vás přináší samotným seniorům?
3: No, přináší to především zábavu, trochu pohybu, ne moc, ale trochu pohybu, je třeba se hejbat a je to takový zpřestření, kde se ti seniori, které tady vydáme, tak už tady chodí několikrát za sebou, takže je už známe od pohledu a víme a jsme schopni odhadnout, jaký mají síly. Jo.
1: No, mě velmi mile překvapilo, že když to celé začalo, tak všichni utíkali právě k vám na střelnici. Čím si to vysvětlujete, že máte takový úspěch u účastníků?
3: No, my máme úspěch tím, že jako bylo prvně řečeno od jedničky do dvacítky. Takže my jsme jednička, takže to je ten hlavní jako cíl, který a oni už se těší na ty další pracoviště, tak jako chcou splnit tu střelbu.
1: Mně se teď líbilo, že přišla paní a říkala, je někdo u té střelnice, pánové tady u mě u mikrofonu všichni říkají, máme rozhovor, takže paní bude muset počkat. Pánové, já moc děkuju za to, že jste byli hosty u mikrofonu, že jste nám přiblížili, co všechno obnáší vaše funkce. A kdyby se pan Antonín Křoustek rozhodl, že bude 12. ročník, najdeme vás na střelnici.
3: Určitě.
4: Určitě. Já bych chtěl říct, že to, co říkal letos, že neví, jestli v příštím roce to bude, to sami říkal v loni.
1: No tak je to dobré znamení.
4: Je to dobrý znamení. A my jsme od toho, abychom mu pomohli.
1: To je moc hezký. A je vidět, že ten závod díky vám má takový úspěch, protože jsou kolem ti dobrovolníci, kteří to dělají rádi a s láskou. Hosty u mikrofonu byl Pavel Kouba, Pavel Kalabus, Karel Hlaváček a Milan Štrobl. Pánové, moc děkuju a opusťte nás, abyste mohli běžet na stanoviště, protože koukám, že za chviličku tam budete mít zase frontu. Moc děkuju, že jste byli našimi hosty. Naslyšeno.
5: My taky děkujeme, naschle.
1: Za pár minut se společně s vámi vrátíme do období druhé světové války. Tak si to nenechte ujít. Dnes pro vás vysíláme živý živě z 11. ročníku braného závodu seniorů a jejich vnoučat. To byla neuvěřitelná rychlost, jak pánové vyběhli ke střelnici. Milí posluchači, zůstávejte s námi.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a hello.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Dnes nás najdete na 11. ročníku branného závodu seniorů a jejich vnoučat, odkud pro vás také vysíláme živě. V tuhle chvíli se vrátíme hodně zpátky do historie, tedy do období druhé světové války, protože když jsme hovořili s panem Křouskem, tak jsme říkali, že když se řekne branný závod, tak každý si asi většinou představí ten vojenský výcvik a proto se dostáváme teď k období armádnímu, řekla bych. Mým hostem je předseda sdružení diverzantů z Brandenburku, pan Richard Kukla. Já vám přeji krásné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Řekněte mi, jak vznikla tahle spolupráce?
2: Tahle spolupráce vznikla víceméně náhodou, kdy v loni poprvé nás oslovil pan Křoustek, že by chtěl nějaké zpestření a jestli bychom byli ochotní sem přijet a přivést jednak nějaký zbraně, aby jsme ukázali, zastříleli, protože kromě teda těch opravdu historických zbraní i ostrých, tak máme i airsoftové, protože i hrajeme ten airsoft, honíme se po lesích. Občas nás tak můžete vidět. Všechno to děláme právě v rámci té druhé světové války, takže k tomu máme samozřejmě dobové uniformy, dobové vybavení a tak, aby jsme vypadali tak, jak vypadali vojáci v té druhé světové válce.
1: Vy máte základnu v Třebíči, ale řekla bych, že ta vaše působnost je po celé Vysočině, možná i po celé republice, protože vaši členové se skládají z různých míst po České republice. Řekněte mi, není to vlastně už taková jako rodinná záležitost, že se to předává z generace na generaci?
2: Ale rodinná záležitost to určitě je, protože jsme v klubu několik rodin, vlastně, co tam jsme my starší, jako otcové, a s námi chodí někdy manželky, někdy přítelkyně, no ale hlavně i děti. Já třeba, když to vezmu, tak mám v klubu své dva syny. Jako mladí začínali v uniformě Hitlerjugend, dneska už jsou teda ve věku, kdy můžou nést tu uniformu Wehrmachtu. Když je potřeba na nějaký bojový ukázce předvádět civily, tak si oblíkneme dobovej civil a děláme dobovej civil, ať je to třeba začátek války, nějaký ty provokace těch, jak byli ti, ježiš, teď mi to vypadlo. No, co bojovali proti tady našim pohraničníkům. Máme třeba dobový četníky, máme uniformy jak německé, tak rudé armády, máme uniformy i americké armády, spojenců, takže prostě jsme schopni pokrejt jakoukoliv ukázku, jakýkoliv období nebo jakoukoliv, jak bych to řekl, dobovou událost.
1: No, široké spektrum uniform i dobové oblečení jsem viděla na vašich partnerkách, ženách, které tady jsou společně s vámi. Kde se to všechno schání? Protože vy máte i krásné stroje. A co jsem koukala u toho vašeho stánku, tak máte velkou spoustu i těch suvenýrů dané doby. Kde se to všechno schání?
2: Suvenýry. Hele, schání se to, jak se říká, jednoduše za peníze v Praze dům, ale samozřejmě hodně toho máme ze sbírek, který jsme třeba podědili, nebo dneska už jsme i ve stádiu, kdy lidi prostě vyhazují něco a než aby to vyhodili, tak třeba přijdou za námi a řeknou, hele chlapci, vy se o to zajímáte, vy to využijete tady a donesou nám, takže občas takhle se dostaneme k zajímavým věcem. Jak jste říkala o těch dámách, že mají ty oblečení dobový, tak zase tím, že se zajímáme o tu historii, tak nejenom někde z internetu, ale největší samozřejmě zdroje vědomostí z té doby jsou dobový tisk, dobové noviny, dobové časopisy. Takže máme i spoustu dobových novin, i módních. No a naše děvčata si potom podle toho buď šijou, anebo schání zase na půdách, po babičkách to oblečení a to se upravuje tak, aby to bylo poplatné té době.
1: Branný závod seniorů. Povědností je, aby seniorovi bylo víc než 60 let. To znamená, že někteří opravdu i u těch vašich stánků, nebo když vás potkají, tak vzpomínají na svoje babičky, prababičky, pradědy. Jaké to je ta nostalgie, když vlastně slyšíte ty příběhy?
2: Je to opět je to zdroj, ale zase musím říct, že dneska ty lidi už si to přikrášlujou trošičku a že ne vždycky jsou ty příběhy. Samozřejmě, když to řeknu na sebe, když jsem byl na vojně v 80. letech, byla to relativně pakárna, honili nás tam, ale dneska, když už budeme sedět s chlapama u piva, tak budeme spovídat jenom na to lepší.
1: Prozraďte mi, jaký je zájem o to, abyste přijížděli na akce a vlastně dávali šanci nahlédnout do té historie? Protože mělo by se to připomínat.
2: Je relativně veliký. Musím říct, že ta druhá světová válka je přece jen novodobá historie. Je to historie, která napsala to současné rozdělení světa de facto. Že? Po té druhé světové válce víme dobře, co přišlo. Jednak na tý, během té druhé války se spojenci dohodli, jak budou rozděleny nějaké sféry vlivu, jak to bude dneska. Dneska se to trošičku samozřejmě mění, dělí, ale ten základ je po té druhé světové válce. Rozpadly se ty koloniální říše, rozpadly se, oni už se teda začali rozpadat po té první světové válce, ale ta druhá světová válka prostě ta hodně rozdělila svět a dala ho do té podoby, v jaký ho máme dneska.
1: Mm-hmm. My si dáme písničku a hned potom se vrátíme k našemu povídání, protože mě zajímá ještě jedna věc. Jaké jsou reakce malých dětí? Jak na vás reagují? Zůstaňte s námi, milí posluchači. Dnes pro vás vysíláme z 11. ročníku branného závodu seniorů a jejich vnoučat.
0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ano, my jsme tady v plném rozhovoru, protože si povídáme s předsedou sdružení Diverzanti z Brandenburku, a to Richardem Kuklou. My jsme otevřeli tu otázku, na kterou jsme neodpověděli, jak vůbec na vás v kostýmech, v uniformách reagují děti. Myslím opravdu ty děti ve věku 4, 5, 6, 7 let.
1: Děti reagují úžasně, děti samozřejmě jsou velice vnímaví, zvědaví, ptají se, vidí jednak ty zbraně, takže se ptají, jak to fungovalo, a samozřejmě se potom ptají, protože my máme i spousty těch výstrojních doplňků, věcí, které se používaly za toho období toho protektorátu, ty druhé světové války, takže i různý ty zařízeníčka, co máme, co vystavujeme, tak na co to je, jak to fungovalo a proč to takhle bylo, a dneska už je to novější. Samozřejmě, když vidí polní telefon, tak žasnou, protože dneska už jsou zvyklí na ty mobilní telefony. Je, a jak to fungovalo, a takováhle klička, a když máme telefon s číselníkem, no takhle se vytáčelo. Takže jako děti bývají úžasný, a jako mnohdy i rodiče samozřejmě.
0: No, pojďme říct, když se vrátíme do vašeho dětství, tak vy do jisté míry k těm uniformám musíte mít vztah.
1: Já, když se vrátím, ano, do svého dětství, mládí, já jsem samozřejmě ještě generace, která zažila vojnu, takže jsem v 80. letech byl na vojně ty 2 roky. Když to vezmu přede mě, můj dědeček tady z Jihlavy, i když byl rodák teda ze Sudoměřic, bydlel tady v Jihlavě, byl důstojník Československé armády a paradoxně za té druhé světové války tak byl trestanej. Teď máme výročí vlastně začátku druhé světové války, že jo, 1. září. V protektorátu Böhmen und Mähren, Čechy a Morava, byl vyhlášen Němci z TAF, byla akce Albrecht Erste, Albrecht I. Při této akci Němci, gestapo, pozavíralo spoustu důstojníků, kteří tady zůstali, pozavírali i různý profesory, inteligenci, vlivné lidi, protože měli strach, aby tady nezačaly nějaké protesty právě proti tomu začátku té druhé světové války. Mezi těma lidma byl i můj dědeček, který teda seděl tady v Jihlavě v té budově dnešní politechniky, což byl tehdy soud. V roce 1941 potom na nátlak protektorátní vlády většina těchto lidí byla propuštěna, stejně tak děda, ale museli se s babičkou odstěhovat z Jihlavy, protože zase ty Němci je nechtěli nechávat ve městě, aby tady náhodou nepůsobil na lidi.
0: Když mluvíme o té babičce, tak ona byla něčím výjimečná. Pojďte nám říct čím.
1: Babička zase, můj pradědeček měl tady v Jihlavě generální zastupitelství firmy Praga. Autoservis, mototechnu na Komenského ulici, dneska je tam Optika. A babička, protože pradědeček měl vlastně jenom 2 dcery, tak babička mu chtěla udělat radost, tak se vyučila automechanikem. A co jsem tak zjišťoval, tak v roce 1930 je moje babička první ženská v Československu vyučený automechanik.
0: To je krásné. Takových věcí, takových zajímavých osobností ve své rodině máte. A teď ještě závěrečná otázka. Nechystáte náhodou v Třebíči muzeum?
1: Ano, chystáme v Třebíči muzeum, protože těch věcí máme skutečně mnoho. Sem jsme na tu ukázku přivezli jenom zlomek toho, co máme, protože třeba takový kola z tanku, co taky můžeme vystavit to muzeu, tak to
0: se jako, těžko převáží.
1: To bychom těžko převáželi. Takže příští rok se můžete podívat v Třebíči v Borovině, v bývalý fabrice, kde na jednom konci je alternátor, na druhém konci budeme mít my naše muzeum druhé světové války a veteránů.
0: Mým hostem u mikrofonu byl předseda sdružení Diverzantů z Brandenburku, pan Richard Kukla. Já vám moc děkuji, přeju hezký den, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Za pár minut se k vám vrátíme, protože závodníci už přicházejí k ohni se svými špekáčky, tak je trošičku vyspovídáme.
2: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Je to tak, dnes jsme za vámi vyrazili na 11. ročník branného závodu seniorů a jejich vnoučat a já jsem si jednu fantastickou seniorku odchytila u mikrofonu, proto vítám Janu Cmuntovou. Krásné dopoledne vám přeji, Jani.
2: Dobrý den.
1: A také její vnučku, ty máš krásný jméno, pojď nám říct, jak se jmenuješ.
3: Melka.
1: Melka, to je nádherný. Řekni mi, kdo koho přemlouval? Ty jsi přemlouvala babičku, nebo babička přemlouvala tebe, aby si běžela tenhle závod, nebo běžela, šla, absolvovala s babičkou?
3: Chtěla jsem sama.
1: Ty jsi chtěla sama, takže babička nemusela přemlouvat. Jani, to bylo bez problému.
2: Babička jenom čekala, kdy budou mít vnoučata čas.
1: Jo, takhle, vy jste se musela podřídit vnoučatům.
2: No a jsem až dneska ráno.
1: Až dneska ráno jste zjišťovala, jestli to klapne.
2: Tak asi.
1: Ale všechno klaplo. Kolik vnoučat máte, Jani, dneska sebou?
2: Mám jenom dvě a jinak mám tři.
1: Jenom dvě měli čas a mohli s babičkou jít na branný závod.
2: Jinak jsou zaneprázdné.
1: Holky, já koukám na tu vaši kartičku. Omlouvám se, že teda říkám holky, ale jsme ženy, proč si neříkat holky? Vám už chybí jenom dvě stanoviště, vy jste strašně rychlí.
2: No tak nějaký sportovky.
1: Není čas ztrácet čas. Byla nějaká disciplína, která vám dělala problém a která třeba šla víc tobě, Milko, než babičce?
3: Ne.
1: Ne?
2: Tobě šlo všechno, vejď.
1: Šlo ti všechno? Babičko, jak jste se vedla na střelbě?
2: Na střelbě, no tak jako nebylo to nejhorší, no ale taky teda žádná sláva.
1: No a mrkla jste na mistry střelce, aby vám dali bodík navíc?
2: Já jsem trochu přepíšou, ale nepřipsali nic.
1: Nepřipsali nic, byli přísní.
2: Prostě nedají se.
1: Nedají se.
2: Jsou asi od policajtů.
1: Vypadá to tak. Dámy, vám už chybí jenom lukostřelba. A máte sečteno?
2: Ano.
1: Hotovo 20. Ano. Těšíte se na špekáček?
2: Spíš na
1: nanuka. Co bylo dneska na tom závodu podle vás nejhezčí? Byl to ten společně strávený čas? A nebo to, že jste prostě si to tady tak jako užili ze všemi?
2: Takhle, já si myslím, že jsme si to užili všichni. A uh-huh. Ještě to počasí to umocnilo, takže paráda.
1: Já moc děkuju za to, že jste byli mými posledními hosty v rámci živého vysílání 11. ročníku braného závodu tady v Jihlavě. Tedy Jana Cmuntová a její vnučka Melka. Říkám to dobře? Byli jste skvělí a je úžasný vás vidět, jaká z vás obou jde fantastická energie, děvčata. Tak já už vás propustím, abyste mohli jít splnit tu lukostřelbu. Hlavně si neubližte a díky za to, že jste přijali pozvání mikrofonu. Naslyšenou.
2: Takže
3: naschledanou.
1: Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Hela Dvořáková. Milí posluchači, budete se divit, neuběhla jsem ani metr, nemusela jsem z ničeho střílet a vedle našeho krásného malého mixpultu už mám připravený špekáč. Děkuju mistru Ohnivákovi, který tady dneska od rána stráží oheň, chystá ho, aby se na něm mohlo krásně opékat, protože on mi ten špekáček upekl. Tak díky moc, loučím se i s vámi, milí posluchači, mějte hezký víkend a v pondělí po 9. hodině se na vlnách Českého rozhlasu Vysočina budu těšit opět na slyšenou.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Hledali fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Hela Dvořáková dnes vysílala přímo z terénu z braného závodu seniorů a vnoučat v Jihlavě. Blíží se sobotní poledne. Zprávy chystá Jaromír Kulhánek a po nich bude výběr písniček záviset pouze na vás, posluchačích. Na řadu přijdou písničky pro Vysočinu. Vzpomeňte si na někoho, kdo slaví narozeniny, svátek anebo výročí a klidně můžete poslat hudební pozdrav jen tak pro radost a hezký den. Krátce po 12. začínáme. Příjemný poslech víkendového vysílání Českého rozhlasu Vysočina přeje Ivana Víznerová.

0: krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ochránci přírody usilují o vlastnictví dalších mokřadů na Vysočině. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Podle policie o desetinu víc než vloni. Fotbalová šance liga pokračuje o tomto víkendu zápasy 7. kola. Bude většinou polojasno, večer už skoro jasno, teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Další mokřady chce na Vysočině vykoupit Český svaz ochránců přírody. Konkrétně jde o lokality Prameniště nad Zákopy nad Třebícku a Čermákovy louky na Pelhřimovsku. Na výkup aktuálně ochránci schání peníze prostřednictvím sbírky Místo pro přírodu. V minulosti už stejným způsobem získali i lokalitu na Skřivánku na Jihlavsku.
2: Prameniště na Třebícku v minulosti hospodáři odvodnili strouhou. Podle ochránců přírody se dá ale situace napravit a lokalita by mohla po úpravách vodu v krajině opět zadržovat. Čermákovy louky na Pelhřimovsku jsou oproti tomu zachovalým mokřadem. Nachází se tam řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 26 tisíc řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období v loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
3: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
3: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
5: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
3: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovorů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
6: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Ruskem ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: V 7. kole fotbalové šance ligy odehraje souboj o první místo v tabulce Slavia Praha, která doma vyzve 2. zbrojovku Brnu. Výkop je v 15 hodin. Ve stejný čas začnou zápasy Slovácko Pardubice a Olomouc Bohemians. V 18 hodin pak Artis Brno nastoupí na domácím hřišti proti Plzni. Počasí. V Jihlavě a Košeticích teď mají 17 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Bude většinou polojasno, večer už skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 23 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který odpoledne místy zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď v Havlíčkově Brodě v Konečné ulici. Střetla se tam 2 osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný sobotní den, máme první víkend v září v novém školním roce. Všude po kraji pořadatelé nachystali akce, tak přejeme, ať vše běží bez komplikací. Počasí se z raního deště krásně vyjasnilo, tak ať nám to vydrží. No a my na vlnách Českého rozhlasu Vysočina otevíráme program vám, posluchačům. Zavolejte, napište, co máme hrát a komu písničku věnujete. Písničkami pro Vysočinu vás dnes s radostí provede Ivana Víznerová.
0: Písničky pro Vysočinu s Ivanou Víznerovou.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Naše telefonní číslo velmi dobře zná naše posluchačka paní Marie z Úsobí. Komu budeme hrát dnes? Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro Jarku Holobovou Na rozkoš Umpolce k jejím narozeninám. Přejeme jí za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a radosti s dvou vnoučků Mikuláše a Štěpána. K přání se připojují také rodiny Hralovi, Kupkovi, Marie Douchová a Liškovi a vybrala jsem písničku nejlepší, kterou znám od skupiny Lucie. To by bylo všechno.
1: K přání se připojujeme samozřejmě i my, Český rozhlas Vysočina, a písnička už letí. Děkujeme za zavolání a zdravíme i do Úsobí. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky, naschledanou.

Tohle byla kapela Lucie, písnička nejlepší, kterou znám na Českém rozhlase Vysočina. Posloucháte písničky pro Vysočinu. A pokračujeme dál. Zavolat si o písničku můžete na telefonní číslo 22 155 49 99, třeba hned teď, anebo můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04 s prvním důležitým slovem píseň, bez háčku a čárek, pak uděláte mezeru a napíšete, kterou písničku a komu máme zahrát. Jednu takovou stručnou SMSku tu mám, prosím Bobovi a Matějovi, písničku Šrouby a Matice, děkuji Martina. Tak písnička je tu.

0: Máme jednu minutu po čtvrt na jednu. V sobotu odpoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina a teď taky pořád písničky pro Vysočinu. No a protože je krátce po čtvrt, tak znamená, že jednu čtvrtinu našeho dnešního pořadu máme už za sebou, ale tři čtvrtiny ještě před sebou. Jdeme na to. Slovo teď dostává náš posluchač Vítek. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den. Písničku, na který jsme se domluvili, že mi necháte zahrát, tak tu chci věnovat hlavně pro mou manželku, pro mou maminku, pak by to bylo pro Emíla do Kněžic, potom by to bylo pro dědu a bábičku Kvajzrovi, pro dědu a bábičku Svobodovi do Předína, pro jejich syna Zdenka, pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát, pro Slávinku do Třebíče a pro pana Nešpora do Kněžic, Francu. Můžete to pustit.
0: Skvěle. Děkujeme za zavolání, zdravíme Vítku a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, taky děkuju.
0: Zazní písnička Trojský kůň od Bezinek je tu.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04 s prvním slovem píseň a potom napsat, co a pro koho máme hrát. To můžete psát kdykoliv během dne. Ale taky můžete využít počítač a z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz můžete poslat přání a tuhle cestu využívá Jarek Střeště. No a právě dnes prosí o malou vzpomínku na legendu, chce zahrát písničku Čím dál tím víc, kterou v roce 1978 naspívala Hana Hegerová. To znamená, že písnička už brzo bude mít 50 let, ale určitě je pořád krásná. Zdravíme Jarka do Třeště a pouštíme Hanu Hegerovou.

0: Pokračujeme v písničkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina a teď na telefonu zdravím Hanku z Lesnova. Hanko, mějte krásný den.
1: Děkuju a děkuju Ivanko, že jste mě vzala do vysílání. Já nic přičekám, až vysíláte, aby se dostala poslání písničky.
0: Tak pojďte na to.
1: Takže bych poslala Haleluja s Zelmanem Kohenem, Mirkovi, Petříkovi, Jomu, jeho tatínkovi, mamince, vnoučkovi a potom řediteli, my tady máme novýho ředitele, poté ředitelce, co dopadlo tak špatně. No, novině asi to sama, víc znovu nemůžu dodat.
0: Dobrá, ještě někomu
1: a
0: posíláme?
1: Tak posílám písničku SOS 158, hasiči, elektrikáři, kovníci, pekaři, potom popráři, ty mají práce, jak na kuste.
0: A jestli, Haničko, můžu, pošleme třeba i všem, kteří dnes mají nějakou akci, protože zrovna tenhle víkend 1. v září je plný akcí po kraji Vysočina, tak ať se jim všechno daří. Pošleme jim písničku Haleluja od Leonarda Kohena a pozdravení i vám do Lesnova. Mějte se krásně.
1: No a ještě bych písničku policistům a policistkám kraje Vysočiny. V týhle složitý době posílám písničku Armádě České republiky a je mi líto tý vojáky, která se zabila tím, že spadlo ten vrtulník, taky je to jo pořád. Takže si to nepředstavovala, že takhle dopadne.
0: Dobrá, Haničko. Potřebujeme už hrát, moc vás zdravím do Lesnova, ať se vám dobře daří a Leonard Kohen teď bude zpívat všem, co jste řekla. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, mějte se hezky.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Nebo pište SMS-ku na číslo 900104 s prvním slovem píseň, bez háčku a bez čárek, aby to bylo tady ve studiu Českého rozhlasu Vysočina dobře čitelné. Ale dejte pozor, ta zpráva má omezený počet znaků, ať se nám sem vejde celá. Celá se nevešla ta následující. Prosím o zahrání písně Milenci v Texaskách z filmu Starci na chmelu, kterou naspíval Josef Zíma a Karel Štědrý jako vzpomínku na chmelovou brigádu v roce 1964. Moc, a teď nevím už, co se stalo moc, asi moc vzpomínají všichni, tak zdravím i toho, kdo posílal tuhletu SMSku. Bohužel nevím jeho jméno, ale hlavně to, co víme, je písnička Milenci v Texaskách od Josefa Zímy a Karla Štědrého. Tak si to zahrajeme. Milenci v Texaskách tady v písničkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina.

0: Josef Zíma, Karel Štědrý, milenci v Texaskách na Českém rozhlase Vysočina v rámci písniček pro Vysočinu. A já teď mám na telefonu naši posluchačku Jiřinku, kterou moc zdravím. Dobrý den.
1: Já taky vás, Ivanko, moc zdravím. Zdravím všechny regionáky. Oni ví, s kterýma si voláme, s kterýma si píšeme, že to by bylo na dlouhou dobu. Takže takhle všem. A ta písnička, Ivanko, bude dneska jenom pro vás a pro vaši maminku taky.
0: Já moc děkuju.
1: Takže tu písničku, kterou jste si vybrala, jste moc hodná a laskavá.
0: No, ono je to pro mě hrozně těžký úkol. Teď najednou vybrat nějakou hezkou písničku bez rozmýšlení, protože těch krásných písniček je neskutečně moc.
1: Ano.
0: Já jsem si říkala, že zkusím zavzpomínat na všechny ty letní festivaly, které ještě pokračují.
1: No.
0: A vezmu písničku od skupiny Nezmaři, kdo si zpívá, má do ráje blíž, protože je taková pozitivní a krásná. Tak Jiřinko, děkuju za tenhle výběr, posílám Nezmary a moc vás zdravím do Žďáru nad Sázavou.
1: Já taky, Ivanko, a je to pro vás a pro vaši maminku.
0: Pozdravím ji určitě,
1: tak
0: děkuju,
1: jo,
0: naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, naschle.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu.
1: Mám tu vzkaz od naší věrné posluchačky Sylvie z Prahy. Dnes má krásné 29. narozeniny moje kamarádka, bývalá kolegyně z práce Nikol. Známe se z Prahy, ale nyní žije na Českolipsku. I když je o 15 let mladší, máme podobný hudební vkus. Vkus na Spotify se shodujeme z 95% a naší aktuální společnou písničkou je Vzpomeneš si od Evy Farné a Miraje. Můžeme si ji dát kamarádce Nikol a všem dnešním narozeninovým oslavem Borisům k svátku a vám do rádia a všem posluchačům. To píše Sylvie z Prahy. My zdravíme.

Máme 3/4 na jednu, posloucháte písničky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Je to moc milé být takhle blízko s vámi, posluchači Českého rozhlasu Vysočina. Pokud posloucháte celý pořad, tak já tu mám pro vás i konec SMSky, která dnes dorazila nedokončená. Posluchačka v ní chtěla písničku Milenci v Texaskách a dokončení mělo být jen moc vám děkuji, což je krásné, že poděkujete za to, ale my jsme tady pro vás velmi rádi. No a posluchačka, která chtěla hrát tuhle písničku, se jmenuje Karla, tak zdravíme, já moc děkuji za tohle milé dokončení SMSky a pro všechny posluchače, kteří posílají SMSky na číslo 90 01 04 s prvním slovem píseň za mezerou, napíšou, co a pro koho máme hrát a snaží se být velmi struční a taky pro všechny, kteří telefonují přímo sem do studia na číslo 22 155 49 99, tak pro všechny vás posílám písničku Valdemar Matušky. Co děláš, to dělej rád.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A telefonuje Zdenka Skalhová. Já jsem za to velmi ráda. Zdravím vás, krásné odpoledne.
2: Vám všem taky krásné odpoledne. Konečně nám zapršelo, hezky se dýchá. A tak bych chtěla požádat o písničku, na který jsme se domluvili, protože dneska by se dožil Freddie Mercury 80.
1: Tak kluky na něj se vzpomínáme a na kapelu Queen. Písničku I Want to Break Free, tak tu pošleme do nebíčka za Freddiem, za jeho krásnou.
2: Ne, my ji pošleme tady těm přeživším, ať si ji všichni užijou. On už si to užívá tam nahoře dávno.
1: Určitě, určitě. Zdenko, moc děkuji za zavolání. Děkujeme, že jste si vzpomněla a posíláme písničku všem posluchačům a vám do Kalhova samozřejmě pozdravení. Naslyšenou.
2: Moc krát vám děkuji, mějte hezký den. Naslyšenou.

Posloucháte písničky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Prosím, zahrajte pro moji sestru Natálku k jejím 16. narozeninám písničku od Aničky Slováčkové Nepopsaná, děkuje Nela. No a po téhle písničce pak už pověřím Roje Orbisona, aby dokončil pořad písničky pro Vysočina. Dospíval to do časového znamení po 13. hodině, potom zprávy a výlety Pavla Kudrny. No a po 14. se na vás opět těší Ivana Víznerová. Krásné sobotní odpoledne.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Koupaliště Polanka v Třebíči má stále otevřeno. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy.

0: ostrova Charg byly podle iránské agentury slyšet výbuchy. Bude většinou polojasno, večer už skoro jasno, teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Většina venkovních koupališť na Vysočině už ukončila sezonu, nejčastěji s koncem prázdnin. Například v Lukách nad Jihlavou končili včera. Posledním otevřeným koupalištěm v kraji tak zůstává Polanka v Třebíči.
1: My se rádi koupem, byli jsme u Pařezáku vlastně nahoře, jak je Řásná. Takže odtehta jsme se přemístili sem.
2: Vysvětluje paní Marcela, že na Vysočině je na dovolené a s manželem objíždí různá místa ke koupání. Na výlet přijela do Třebíče i paní Jaroslava.
3: Perfektní jako tady. A tady je to úplně nádherné, jako to, protože vesměs jako ty koupaliště zavírají poslední den prázdnin.
2: Třebíčská Polanka plánuje nechat otevřeno až do středy, i když počty návštěvníků s koncem prázdnin klesly. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
4: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
5: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
4: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
6: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
4: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: U iránského ostrova Charg v Perském zálivu byly dnes slyšet výbuchy, informovala o tom iránská agentura Fars. Příčina explozí není známá a úřady se k tomu zatím nevyjádřily. Charg je klíčový iránský ropný terminál. Americký prezident Donald Trump opakovaně Teheránu vyhrožuje zničením nebo obsazením ostrova. Sport. Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel večer nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů. Pro Manuel to bude první finále elitního seriálu. V loni v létě byla zraněna a předtím závodila mezi juniorkami. Počasí. V Třebíči teď mají 20 stupňů, v Novém Rychnově 17 a v Telči 18. Bude většinou polojasno, večer už skoro jasno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 23 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který odpoledne místy zesílí.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 153. kilometrem u Velké Býteše. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké leto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou 9 mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí. Kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorie víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatele hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků. Víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste je mohli třeba ve filmu v pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cennou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropsky chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizoo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, na pásce, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky. Máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i minizoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A. Na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, anebo za B. Do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jihočeským redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jihočeské madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím. A je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožmberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožmberka a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk. Jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožmberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožmberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu Přátelství k rozlitu.

Jakou slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na Divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Novou sezonu zahájila Dukla Jihlava charitativním vojenským dnem. Ruské síly zaútočily na letiště v Kyjevě. Do ukrajinské metropole mají zítra dorazit američtí vyjednavači. Cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu. Bude většinou polojasno, večer už skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Dnem s armádou zahájila hokejová Dukla Jihlava novou sezonu. Program v okolí Horácké arény začal už předpolednem. Pro diváky je otevřená rodinná zóna s vojenskou základnou, včetně ukázek techniky a práce vojáků. Celý den pak od 16 hodin zakončí hokejová

0: exhibice týmu Old Boys Dukla proti vojákům z rodinské základny. Celý výtěžek pomůže rodinám veteránům, pokračuje jednatel Dukly Bedřich Ščerban.
1: Odhrajeme exhibici, kdy vlastně výtěžek z té akce věnujeme rodinám našich vojáků, kteří působili třeba v misích a na základě toho se jejich rodiny dostaly do nějakých finančních problémů nebo zůstali třeba i osamoceni bez tatínka.
0: Archeologové dokončili výzkum 2,5 tisíce let starých kostí v Býčí skále v Moravském Krasu. Patřili dívce z doby halštatské. Spolu s jejími ostatky tam našli i kovové kroužky, zřejmě náušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. Nově zveřejněné detaily k nálezu z konce roku 2024 popisuje archeolog Martin Golec.
2: Zorganizoval se velmi rychle nějaký záchranný výzkum. Byl tam vlastně zoolog, paleontolog, archeolog. On se nevěděl, jestli to je lidské nebo není. Záhy se zjistilo, že to lidské je. Potom se zjistilo, že to vlastně je malé dítě a započal se teda ten výzkum.
0: Rusko v noci zaútočilo na ukrajinská letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu. Na sociálních sítích to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery označil za reakci na plánovanou nedělní návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kyjevě. Steve Witkoff a Jared Kushner mezitím přiletěli do Moskvy. S ruskými zástupci by měli mluvit o případném obnovení rozhovorů o ukončení války. Sport. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu a přejde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované kliční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu na 8. etapě Vuelty. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 20 stupňů, v Černovicích 19. Bude většinou polojasno, večer už skoro jasno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 23 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který odpoledne místy ještě zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v brněnském směru dálnice D1 za 153. kilometrem u Velké Býteše. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné víkendové odpoledne. Po zprávách Českého rozhlasu Vysočina se některým událostem budeme věnovat podrobněji. Pokud při nákupech rádi využíváte samoobslužné pokladny, možná vás při skenování produktů úplně netěší zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Tuto nepříjemnost by mohly vyřešit nové inteligentní skenery, které produkt dokážou rozeznat. Na pokladny je instalují některé obchodní řetězce. Reportáž vám nabídneme za pár minut.
3: Dobré odpoledne s Ivanou Víznerovou.

a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Tohle byla kapela Krištof a jejich inzerát. Další české písničky ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina budou následovat. Už za malou chvíli Vladimír Mišík a jeho jednohubky, taky Iveta Bartošová Víš lásko, nebo Tomáš Klus a dokola. Teď ale jdeme nakupovat. Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh ovoce nebo třeba pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. Inteligentní technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu a pojďme na to ovoce, zelenina zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme umělou
2: inteligenci. Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu. Tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách. Na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s porkem. Jak jste s tím
5: spokojený? Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Tohle byl skvělý hlas Whitney Houston v sobotním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Je 14 hodin a k tomu 20 minut. Prašná pole, drobné hlízy a zemědělci počítající ztráty. Tak vypadá začátek letošní sklizně brambor na Vysočině. Na některých místech jsou výnosy proti loňskému roku jen poloviční. Přímo na pole se podíváme už za chvíli v reportáži.

0: Posloucháte sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Město Praha celé z papíru vám představíme za pár minut v pořadu Region rekordu a kuriozit a řekneme, v jaké době hlavní město českých zemí zachytil ten papírový model. Teď se ale ještě zastavíme na polích Vysočiny, kde začala letošní sklizeň brambor. Zatímco loni se pěstitelé radovali z rekordní úrody, letos je situace zcela opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku, tamhle vzadu nám jede.
1: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude, bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Láska, jak to bude vycházet potom ty výtěžnosti, protože jsou problémy s nějakýma škůdcema, jsou problémy s klíčením těch brambor v brázdách a podobně. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu, řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani ne poloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč, jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně, jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe, ale tady hraje ještě význam ten kontrast, že loňský rok byl rekordní, co se týče výnosu. Ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina trávíte pohodové sobotní odpoledne. Teď máme 1:30 a na 3:45 chystáme pro vás podrobnou předpověď počasí s meteorologem. Teď ale Miroslav Marek z agentury Dobrý den popíše naprosto neuvěřitelný papírový model Prahy. V jakém roce autor hlavní město zachytil?
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Papírové modely obcí a měst. Je jich hodně. Tím nej ze všech je ovšem Langweilův model Prahy. Jedním z nejkurióznějších děl, které kdy stvořily lidské ruce, je realistický model Matky měst, dnes nejznámější to exponát Muzea hlavního města Prahy. Papírový model, kterému se říká podle jména jeho tvůrce Langweilův, vznikl v letech 1826 až 37. Jeho hlavní význam spočívá v dokumentární hodnotě. Na 20 metrech čtverečních je zobrazeno historické jádro Prahy v detailní podobě, jakou mělo před 180 lety, tedy včetně stovek dnes už zbořených domů bývalého židovského města a starého města. Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480 se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi ze dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků. Pro mnoho zbořených historických budov je Langweilův model jediným svědkem jejich podoby. Tvůrcem modelu byl zaměstnanec Pražské univerzitní knihovny Antonín Langweil, který své neobvyklé zálibě věnoval veškerý volný čas i všechny svoje finanční prostředky. Přestože byl model již ve své době obdivován mnohými vzdělanci, mecenáše pro svou práci Langweil nikdy nenašel. Zemřel v bídě a početné rodině zanechal jenom dluhy a nedokončené dílo. Jehož cena se tehdy zdála velmi problematická. V roce 1840 se stal model součástí majetku Národního muzea v Praze a po více než 100 letech Muzea hlavního města Prahy, kde je nejvyhledávanější součástí jeho historické expozice. Teprve dnešní doba dokáže ocenit skutečný význam Langweilova modelu, význam prvotřídního dokumentu i nevšedního uměleckého díla. Vždyť fotky zachycující, jak Praha tehdy vypadala, neexistují, ale na modelu to všechno vidíme. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
3: Každý

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Naladěný máte Český rozhlas Vysočina, teď je přesně 3:15.
1: Počasí.
0: A to je ten správný čas povídat si o počasí s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá teď v kraji Vysočina?
2: Tak teďka nám převažuje většinou polojasno, teploty se nejčastěji pohybují od 18 do 21 stupňů, ale na jihovýchodě kraje tam máme až 23 stupňů. Vítr ten nám vane mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu.
0: Pořadatelé a návštěvníky všech akcí, které se dnes pořádají v kraji Vysočina, určitě zajímá, jestli dnes ještě bude pršet anebo bude nějaká velká změna.
2: Tak žádnou velkou změnu nečekáme, čekáme většinou polojasno, večer a v noci, potom už jenom malá oblačnost, skoro jasno nebo jasno, jenom kránu se nám potom mohou v údolích začít vytvářet ojedinělé mlhy a i částečně ten vítr by později večer měl začít slábnout a ještě teda odpoledne nějaké stále ty nárazy se vyskytovat mohou, měly by dosahovat rychlosti kolem 55 km za hodinu.
0: Pojďme doplnit ještě ranní teploty.
2: Tak ty nejnižší teploty očekáváme od 11 do 8 stupňů, ale v těch údolích, kde ten vítr bude slabší, tak mohou klesnout i na hodnoty kolem 6 stupňů.
0: A teď už můžeme představit nedělní den?
2: Tak tam nás čeká sluneční den, ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne bude potom převažovat většinou polojasno, ty nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů, na severu kraje ale budou spíše se pohybovat jenom kolem 18 stupňů, bát nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a večer nám potom začne slábnout a už bude jenom proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: Pro pořadatele i návštěvníky kulturních akcí určitě příznivé zprávy, jen zítra ty teploty nebudou příliš vysoké, tak se na to připravte. Andrea Kvapilová pro nás měla předpověď počasí. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Moderní technologie, nové vzdělávací kurzy a další zaměstnavatelé vězňů. To jsou některé z plánů vězenské služby na dalších 10 let. Víc o tom, jak má české vězeňství vypadat v roce 2035, se dozvíte za chvíli. Teď už je to Miroš Birka a jeho písnička Atlantida. Tak příjemný poslech víkendového vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
3: Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie.

0: Za mřížemi získat výuční list nebo rovnou stále zaměstnání, ve kterém jde pokračovat na svobodě. To je jedna z myšlenek, které obsahuje plán budoucího českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je taky získat více psychologů nebo terapeutů, kteří vězně na návrat do společnosti připraví.
1: Certifikát ve věznici Všehrdy získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladiství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě snáz práci.
2: Využil jsem toho takhle, tam na kurzech a teď no dneska, jakoby poprvé. Často jsem dělal jsem salámovou pizzu.
1: Kde jste to připravoval?
2: Venku, no na stole.
1: Přímo tady na stole? Jo. A pak jste tady měl nějakou přenosnou pec?
2: Jo, přenosnou pec, no.
1: A kolik těch pic bylo?
2: Celkem sedm.
1: A rychle se snědli.
2: Jo.
1: Právě vzdělávání a zaměstnávání vězňů je jednou z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce v loni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit. Znává její šéf Tomáš Hůlka.
3: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
1: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na jednu halu ve výši 25 milionů korun.
1: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
5: Odbornými kapacitami myslím především aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
1: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Písek.

Tohle byl Petr Spálený a Zdeněk Rytíř ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. 2,5 minuty nás dělí od zpráv Jaromíra Kulhánka. V nich uslyšíte o upouštění Slapské přehrady a taky o mírových jednáních v Moskvě a Kyjevě.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které doplní vodu v řekách. Ruský prezident Putin nařídí armádě třídenní pauzu v útocích na Kyjev. Pardubičtí hokejisté nastoupí v lize mistrů proti švédskému týmu Regle. Zítra očekáváme ráno a večer převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká to mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
4: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
2: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Voda ze Salvátorky nad Pelskou nádrží už Žďáru nad Sázavou je znovu pitná. Vyplývá to z nejnovějších výsledků rozboru, které objednává žďárská radnice. Voda je prostá bakterií a splňuje limity obsahu železa i dusitanu.

0: Ze tří sledovaných žďarských studánek vyhověla Salvátorka jako jediná. Vodu z pramene u křiváku kontaminovala bakterie E. coli. Navíc obsahuje i koliformní bakterie. Ty jsou také v Klafarské studánce. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neprováděla útoky na ukrajinský Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou nedělní cestou amerických vyjednavačů do Kyjeva. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TAS setkat s Putinem. Zítra by pak měli přicestovat do Kyjeva. Sport. Pardubické hokejisty čeká druhý zápas v letošním ročníku Ligy mistrů. Na úvod Východočeši doma porazili polský Celek Tychy 6-0. Dnes od 17 hodin nastoupí proti švédskému týmu Regle. Ten na úvod soutěže prohrál v Plzni 0-4. Víc k soupeři říká pardubický útočník Matěj Stránský.
2: Určitě to bude kvalitní soupeř, budou silní, rychlí fyzicky a budou mít dobrý skill, takže si myslím, že to nebude nic jednoduchého a my se na to musíme nachystat a určitě mít dobrý začátek, to vám potom pomůže do toho zbytku toho zápasu. Počasí.
1: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme ráno a večer skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře, dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Když si máte vybrat z více vlastně stejných věcí, může rozhodnout i něco jiného než cena. Dnešní rozhlasový sloupek bychom tak mohli nazvat třeba Bez historky nekupuju. Poslechněte si ho za chvíli.
3: Dobré odpoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Sobotním odpolenem vás provází Český rozhlas Vysočina. Budeme hrát další české písničky. Za chvíli tu bude třeba Zahrada ticha od kapely Projektil. Taky náš příběh Terezy Maškové a Marka Lambory nebo Ranní loučení Marie Rotrové a Petra Němce. Teď ale náš rozhlasový sloupek, jeho autor Petr Hladík rád poslouchá vyprávění a dokonce se jimi nechává ovlivnit i při nakupování.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nedávno jsem zaznamenal zprávu o tom, že v Česku roste prodej ojetých elektroautomobilů. Hned mi v hlavě naskočilo, s jakým příběhem vyrukují provozovatelé autobazarů. Při nákupu ojetin jsem v několika obměnách zažil vyprávění o tom, že vlastníkem auta přede mnou byl buďto nějaký opatrný německý senior, případně manželka bohatého podnikatele a vlastně s autem nikam nejezdili jinam než na nákupy, takže to auto je díky tomu v naprostém pořádku. Kde se však na tachometru vzalo obvyklých 120 000 kilometrů, jsem se nedozvěděl. Přesto si myslím, že při prodeji čehokoliv je důležitý právě ten příběh, to vyprávění o původu, kterým se já dost často nechám strhnout. Třeba když jsem kupoval poměrně drahé kožené pohorky, dostal jsem od prodejce tak podrobné informace, že mi až bylo líto telete, jehož kůži teď budu nosit na nohou. Nebo zastavil jsem se u jednoho stánku s kávou a když jsem si objednal espresso, začal mi kavárník vyprávět zajímavý příběh o pražírně kávy, ale dokonce mi ukázal i fotku plantáže i s farmářem, abych viděl, odkud přesně kávová zrna pochází. A světe div se, káva byla opravdu výborná a za třetinovou cenu, než za kterou mi ji donesou v kterékoliv Nobel kavárně bez příběhu a někdy i tak trošku bez zájmu. Nebo když zajdu do naší malé pekárny na náměstí, tak mi pekařka začne vyprávět, jak dnes v noci zadělávala těsto a jak se jí dařilo, nebo naopak nedařilo, to podle atmosférického tlaku. Pravda je, že jsem slyšel také příběh o tom, že tohle tričko jelo v obrovském balíku s milionem dalších triček z Číny, tady ho někdo rozbalil a dovezl na krám. Podobných příběhů jste možná zaslechli velkou spoustu. Mě osobně to vyprávění baví a není mi pak líto dát za jakékoliv zboží odpovídající peníze. Když ten příběh stojí za to, tak proč ne?
1: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Sting, to jsou hlasy, které jste teď mohli slyšet ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina, jak udělají všechno pro lásku, all for love. Vyprosit si do nového školního roku boží přízeň můžou dnes děti v Jihlavě. V kostele svatého Jakuba se koná speciální mše, během níž si můžou nechat požehnat své aktovky nebo penály. Na místě máme reportéra, se kterým se spojíme už za okamžik.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Před chvílí začala v Jihlavském kostele svatého Jakuba bohoslužba k začátku školního roku. Celebruje jí generální vikář Pavel Kavka, který během ní požehná přineseným aktovkám, penálům a dalším školním pomůckám. Na místě je reportér Milan Soldán. Dobré odpoledne, Milane.
1: A já tady nejsem na místě v kostele, jsem před kostelem, abych nerušil, protože účast na mši je opravdu hojná. Už před třetí hodinou se tady scházeli rodiče s dětmi a právě nesli si ty aktovky, ale nejenom školní aktovky, ale také třeba pro ty mladší jenom batušky na nějaký kroužek, takže bavil jsem se. Údajně by se tady mělo sejít až několik desítek právě těchto, řekněme, školních zavazadel. No a ono je to celé v rámci takzvaného farního dne, takže tou mší, až skončí, tak to nekončí. Všechno bude pokračovat na farní zahradě, kde jsou připravené nějaké soutěže pro děti, ale je tam třeba také taková nefalšovaná grilovačka, pivo, víno a dokonce přijede i brněnský biskup Pavel Konzul.
0: To je takový netradiční krásný nápad, nechat si požehnat školní aktovku. Pokud to nějaký školák dnes do kostela nestihl, bude mít ještě nějakou šanci si nechat tu svůj baťůžek požehnat?
1: Bude, ono totiž to žehnání dnešní takové velké, hlavní, ale vlastně už takové jedno menší proběhlo 1. září, v první školní den. A druhé, taky takové menší, takovou ještě i takovou poslední šanci budou mít právě ti žáčci, školáčci zítra, a to během normální nedělní mše.
0: Reportér Milan Soldán teď živě od Jihlavského kostela svatého Jakuba Většího. Děkujeme za informace a zdravíme naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Jennifer Hrash ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Chystáme taky české zpěváky a zpěvačky. Ještě do 16 hodin tu bude Marie Rotrová s Petrem Němcem, taky František Nedvěd nebo Karel Zich. Teď ale pranostiky a moudra našich předků věnované prvnímu školnímu měsíci a pamětník pan táta Souček s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Co srpen nedovařil, to už září nedosmaží. Devátý měsíc roku začal, pane Součku.
3: Září, první měsíc podzimu.
2: Sice se říkávalo i to, že v září slunce ještě pořád hodně září, ale ten blížící se podzimek je logicky cítit i v mnoha dalších rčeních našich předků.
3: U nás se říkávalo, že v září polední slunce velí odkládat kabát, ale večerní chlad ho opět oblíknout přikazuje.
2: Zkrátka, září na léto jde stáří.
3: Jo, můj děda říkával, že v září vždycky přijdou všecky čtyři roční období. Jaro, léto, podzim i zima. A ono na tom něco je.
2: Ti staří hospodáři touhle dobou taky pozorovali přírodu.
3: No, protože se z ní dalo leccos vypozorovat. Tatínek nás třeba poučoval, že když toho roku vlaštovky a čápy brzo odlítají, bude brzo i zima.
2: Taky měla podle staročeského pranostikáře příplatit tahle poučka. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
3: Pravda. Nepíná moudrost se stejnou zkušeností praví. Bouřky v září, mnoho sněhu na jaře.
2: A pozor, další věc, co předkové kdysi odpozorovali, tentokrát v lese. V pranostikáři jest psáno, vstupuje-li jelen do říje později nežli počátkem září, usuzuje se, že pozdní zima nastane.
3: A ještě jsme se nezmínili o dešti. Sedláci u nás ve vsi byli rádi, když byly nějaký ty přepršky. Neboť, když prší v září, sedlák vesele se tváří.
2: Protože po deštích v září zimní osení se zdaří.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, máme sobotu 5. září, skoro 41 minut po 15. hodině a po 16. dostanou prostor Hvězdné návraty. Ty dnešní připomenou, jaký humor vznikal na Moravě a kteří z komiků pocházeli z Brna, odkud se moravský humor šířil po rozhlasových vlnách do celé republiky. Patrik Rozehnal vám odvypráví příběh hned několika skvělých komiků. Na některé z nich by se skoro zapomnělo. Hvězdné návraty začínají samozřejmě i dnes krátce po 16. hodině. No a do 16. vám ještě nabídneme vtip Jardy Hypochondra a taky pohodovou muziku. Tak dobrý poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: Mám tady jeden takovej blondětej vtípek, jo. Jdou takhle dvě blondýnky po břehu rybníka, jo. A ta jedna spadne do toho rybníka, utopí se. A ta druhá říká, tyjo, ta je úplně blbá, jak se mohla utopit, když měla lodičky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: rond. Blíží se 16. hodina, necelých 9 minut nás od ní dělí. S ní zprávy Jaromíra Kulhánka o výkupu mokřadů a pramenišť v našem kraji a taky průzkum společnosti Median o tom, jak lidé schvalují nebo odmítají vysoký schodek státního rozpočtu. No a po zprávách už brněnské hvězdné návraty. Příjemný poslech víkendového Českého rozhlasu Vysočina přeje Ivana Víznerová.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ochránci přírody usilují o vlastnictví dalších mokřadů na Vysočině. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Maskovaní demonstranti proti migrantům zablokovali anglický přístav. Zítra očekáváme ráno a večer převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Další mokřady chce na Vysočině vykoupit Český svaz ochránců přírody. Konkrétně jde o lokality Prameniště nad Zákopy na Třebíčsku a Čermákovy louky na Pelhřimovsku. Na výkup aktuálně ochránci schání peníze prostřednictvím sbírky Místo pro přírodu. V minulosti už stejným způsobem získali i lokalitu na Skřivánku na Jihlavsku.
2: Prameniště na Třebíčsku v minulosti hospodáři odvodnili strouhou. Podle ochránců přírody se dá ale situace napravit a lokalita by mohla po úpravách vodu v krajině opět zadržovat. Čermákovy louky na Pelhřimovsku jsou oproti tomu zachovalým mokřadem. Nachází se tam řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný. Zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Stovky lidí protestovali proti migrantům v přístavu Dover na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními migranty, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi na 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamaňský průliv.

0: Protest způsobil kromě kolon také zpoždění trajektů. Teď už je doprava v okolí přístavu podle britské BBC plynula. Sport. Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel večer nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů. Pro Manuel to bude první finále elitního seriálu. V loni v létě byla zraněná a předtím závodila mezi juniorkami. Počasí. V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme ráno a večer skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, bez nehod se jezdí i na ostatních silnicích kraje. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu. A bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
3: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
2: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
3: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
2: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
3: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
2: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
4: Hledáme zpěváka pro Brno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sýsem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a sketchů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner, wow. It is someone, McDonald, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Čověče, nestydíte se teprve. Večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní Malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Ale, kdo ti má každý rád? Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr?

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla na polo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč. Jo, to taky to. Tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej.
2: Ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co?
5: To je bašta, co?
2: Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. to on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, léto jsem čas, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my, chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá kšt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: je s tebou.
1: Hej,
0: pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Malá, spoď se jak myš, ber kde ber. Vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejch synů i tvejch dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá, svin? To mě baví,

měl, to měl. Byl to déšť, ne, ne, ne, ani džin, džin, džin. S vodou můj miláček, plete si právo rá. Pak takhle floj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl, měl, měl by,

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Koupaliště Polanka v Třebíči má stále otevřeno. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu. Zítra očekáváme ráno a večer převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Většina venkovních koupališť na Vysočině už ukončila sezonu, nejčastěji s koncem prázdnin. Například v Lukách nad Jihlavou končili včera. Posledním otevřeným koupalištěm v kraji tak zůstává Polanka v Třebíči.
2: My se rádi koupem, byli jsme u Pařezáku vlastně nahoře, jak je Řásná, takže odteďka jsme se přemístili sem.
3: Vysvětluje paní Marcela, že na Vysočině je na dovolené a s manželem objíždí různá místa ke koupání. Na výlet přijela do Třebíče i paní Jaroslava.
4: Jako perfektní, perfektní jako tady. A tady je to úplně nádherné, jako to, protože vesměs jako ty koupaliště zavírají poslední den prázdnin.
3: Třebíčská Polanka plánuje nechat otevřeno až do středy, i když počty návštěvníků s koncem prázdnin klesly. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
5: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
6: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
5: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
7: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
5: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: U íránského ostrova Chark v Perském zálivu byly dnes slyšet výbuchy, informovala o tom íránská agentura Fars. Příčina explozí není známá a úřady se k tomu zatím nevyjádřily. Chark je klíčový íránský ropný terminál. Americký prezident Donald Trump opakovaně Teheránu vyhrožuje zničením nebo obsazením tohoto ostrova.

0: Sport.
1: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu na 8. etapě Vuelty.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme ráno a večer skoro jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni a přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme ze silnic kraje hlášené žádné nehody ani aktuální dopravní problémy. Bez nehod se jezdí i na úseku dálnice D1 na Vysočině.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Milionů občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští, muslimové a dokonce i Britové. Co to bylo za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? Stopy, fakta, tajemství potom budou pátrat už za 3 minuty.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Hitlerovi britští SS-mani, aneb aristokrat, který ohromil svého kata.
2: Inevitable. There are so many lies that are circulated about what is going on in my country.
3: O tom, co se v mé zemi děje, se šíří tolik lží, že si leckdo může myslet, že Anglie stojí bezmezně za panem Churchillem a že Angličané vědí, proč bojují. Jsou to všechno lži. Majitel nepříjemně skřípavého hlasu pokračuje. Tvrdí, že Britové se před válkou těšili ze svobody slova. Ovšem od chvíle, kdy Velká Británie vstoupila do války proti Německu, britská ústava se přistala čirou parodií. Britský lid údajně žije pod nejhorší diktaturou. Pod diktaturou oligarchie, jejíž zájmy zcela odporují zájmům britského lidu. Rozhlasová nahrávka vznikla v roce 1944. O rok později se muž, který byl tehdy za mikrofonem, ocitl v londýnské věznici Wandsworth. Byla středa 19. prosince 45. roku před 9. ráno, když se někdejší rozhlasový hlasatel ocitl před Albertem Pierpointem, britským královským popravčím, který měl za sebou už několik set poprav. Jen v letech 1945 až 1949 měl oběsi téměř 200 mužů a žen odsouzených za válečné zločiny. Chování kandidáta smrti Pierpointa ohromí natolik, že mu později věnuje část svých pamětí. Zbývá říci jméno onoho tehdy 33-letého odsouzence. John Amery, syn úctyhodného britského ministra. Jak se mohl ocitnout na jedné lodi s německými nacisty a posléze dokonce pod šibenicí?
4: John Amery's behavior was pretty extreme. John
5: Amery se choval dost extrémně, ještě jako chlapec. Také se dost opíjel, což byl jeden z rysů jeho života. Co se týče sexuality, byl vždy silně promiskuitní, totiž byl posedlý prostitutkami. V průběhu let postupně žil se třemi ženami. Vždycky to byly prostitutky.
3: To byl Adrian Wheel, někdejší britský zpravodajský důstojník, později spisovatel, autor řady knih. Jedna z nich se jmenuje Renegáti, Hitlerovi Angličané. Je o Britech, kteří se dali do služeb nacistického Německa, včetně Johna Ameryho. Adrian Wheel o Johnu Amerym hovořil i v dokumentu BBC Britský nacistický zrádce. Film natočil Juno Namara. Pokusme se sestavit Ameryho portrét. Pomoci nám může historik, spisovatel John Shimkin.
6: Narodil se 14. března 1912. Bylo to v londýnské čtvrti Chelsea. Byl starším ze dvou synů významného britského politika Leopolda Ameryho, poslance pozdějšího ministra ve válečném kabinetu Winstona Churchilla. Začal studovat internátní Harrow School, odkud však záhy odešel. Ředitel školy ho popsal sice jako chytrého, ale zcela nezvládnutelného chlapce. Ze všech žáků, s nimiž jsem někdy přišel do styku, byl John Amery ten nejnenormálnější, byl morálně imbecilní. John se chtěl prosadit ve filmovém průmyslu, co by producent. V roce 1936 zbankrotoval. Sváděl to na nepřejícnost židovských producentů. Už tady se rodily zárodky jeho pozdějšího antisemitismu, který dosáhne až obludných rozměrů. Amery odchází do Španělska, bojuje v řadách vojáků generála Franka. Čím dál více se vymezuje proti židům, kterých bylo mezi protifrankistickými interbrigadisty několik tisíc. Potkává se s vůdcem francouzských fašistů Jacquem Doriotem. S ním pak cestují po několika evropských zemích.
3: Pro nás může být zajímavé, že oba už tehdy velcí příznivci Adolfa Hitlera navštívili kromě Rakouska, Itálie a Německa také tehdejší Československo. Hlavně oblast tehdejších Sudet. Nový domov pak John Emery nachází ve Francii. Zůstává to i po německé invazi v červnu 40. roku. Žije na území, které spravuje kolaborantský vichystický režim. Pak se dostane na území říše. Jak jeho životopisy uvádějí, byl zcela zaskočen skutečností, že jeho země uzavřela spojenectví s tehdejším Sovětským svazem. Spisovatel Adrian Wheel to v dokumentu, který natočil Jono Namara, vyjádřil těmito slovy.
5: Měl sklon spojovat, jako i mnozí další sympatizanti nacistů, bolševismus, komunismus s židovstvím. To i přesto, že sám měl židovský původ.
3: Pro upřesnění, židovský původ měla matka otce, Johna Emeryho. Není však jisté, zda John o těchto svých kořenech vůbec věděl. Ví se, že jeho rodiče se k židovství nikdy nehlásili. Navzdory tomu, že Leopold Emery patřil ještě před válkou k velkým podporovatelům budoucího státu Izrael. John Emery navazuje kontakty s německým ministerstvem zahraničí a navrhuje zřídit jednotku SS složenou z britských zajatců. Hitler je nadšený, už také kvůli Emerymu otci, který v Churchillově vládě se stal ministrem zahraničí pro Indii a Barmu. Nacistický vůdce, a zdaleka nejenom on, se domníval, že John Emery má blízko k největším představitelům britské vlády. Udělejme nyní malé odbočení. Bude se týkat právě Emeryho otce Leopolda. Pozoruhodného muže, který v dramatické době koncem 30. let zanechal stopu také v československých dějinách. Citujeme z ese, kterou napsal Bradley Tolpanen, profesor historie na univerzitě v Illinois.
6: Po rakouském Anschlussu v roce 1938 se Leopold Emery stal, stejně jako Winston Churchill, předním kritikem tehdejšího premiéra Nevillea Chamberlaina. Prohlásil, že s Německem už není možná žádná dohoda. Byl čím dál více zděšen blížící se Chamberlainovou zradou Československa. V článku pro The Times napsal: máme ve jménu brutality obětovat svobodný lid, za kterým jsme do této doby stáli? Když 28. září 1938 Chamberlain dolní sněmovně oznámil, že pojede do Mnichova za Hitlerem, začali poslanci hromadně jásat. Až na tři z nich. Ti na protest zůstali sedět na svých místech. Byli to Winston Churchill, Anthony Eden a Leopold Emery.
3: Byl to také Leopold Emery, který v květnu 1940 pronesl slavný projev, jenž Nevillea Chamberlaina přiměl k rezignaci a k tomu, aby uvolnil svůj post Winstonu Churchillovi. Leopold Emery směrem k Chamberlainovi pronesl: říkám, odejdi, ve jménu Boha jdi. Vrátíme se ale zpět k jeho synovi Johnovi, který navrhl založit britskou jednotku SS. Nacisté s ním ale počítali především jako s rozhlasovým propagandistou. Jeho komentáře se nesly ve znamení silného antisemitismu. Apeloval na nebezpečí bolševického Ruska. Zdůrazňoval, že Anglie by se měla stát spojencem nacistického Německa. Byl zcela zaskočen tím, že jeho země naopak uzavřela válečné spojenectví se Sovětským svazem. A začala si plnit sen o britské nacistické vojenské jednotce. Do historie druhé světové války měl tedy vstoupit britský svobodný sbor. Nábor dobrovolníků si vzal na starost právě John Emery. Budoucí SS-many začal hledat v zajateckých táborech. Britové ovšem nebyli zdaleka jinou zahraniční vojenskou skupinou, bojující v jedné řadě s německými nacisty. Citujeme nyní z knihy, kterou napsal britský historik Christopher Aisby. Nazvali podobně jako námi známý spisovatel Adrian Wheel Hitlerovi renegáti.
6: Rok 1941 znamenal vzednutí zájmu cizinců o službu v německých ozbrojených silách. Ze střední Evropy se hlásili dobrovolníci z Čech, Bulharska a Chorvatska. Ze západní Evropy přicházeli branci z Dánska, Finska, Francie, Holandska, Norska a Španělska. Když se německá vojska valila na východ směrem na Moskvu, Leningrad a Rostov, Přecházela pod německou správu široká paleta národností. Estonci, Litevci, Lotyši, Bělorusové, Kozáci a Tataři.
3: Co se týče Čechů, autor, dodejeme, že poněkud nelogicky, přiřadil, stejně jako mnozí další západní historici, SS-manům více než 70 příslušníků svatováclavské roty. Tato rota, která se stala součástí kuratoria pro výchovu mládeže, vznikla 5. března 1945, tedy pár týdnů před koncem války. Dobou nebyla nikdy nasazena. Pokud se v jednotkách SS opravdu vyskytl nějaký Čech, musel předtím získat říšské občanství. Značnou pozornost autorkní Renegáti věnuje rovněž Ukrajincům. Jak uvádí, většinou šlo o muže s neblahou, ale zdy krvavou zkušeností se sovětskou mocí. V průběhu války vytvořili Ukrajinci několik vojenských formací, včetně smutně prostulé 14. granátnické divize SS Galicien, která měla 11 000 příslušníků. Jak ale Christopher Elsby uvádí, pro nacisty nastala poněkud schizofrenní situace.
6: Nacionální socialismus byl ideologií, jež měla na takzvaně odlišné rasy jednoznačný názor. Na germánštější národy, jako například na Dány a Holanďany, mohlo se ještě hledět jako na árijské bratry. Co si ale počít se Slovany a muslimy? Jaká mohla být budoucnost Ukrajinců a Tatarů? Sloužili válečné mašinerii, jejíž političtí vůdcové je považovali za podlidi, vhodné pouze pro nejhorší otrocké práce nebo dokonce určené k vyhlazení. To ale nebylo podstatné, pokud Třetí říše přijímala kohokoliv, aby bojoval za její zájmy.
3: Brity nacisté považovali, řečeno s autorem knihy, za árijské bratry. Tak jako tak se ale Emerymu v náboru nedařilo. Britští zajatci se k němu spíše otáčeli zády. Mnozí z nich mu dávali otevřeně najevo své opovržení. Jedním z důvodů, jak Christopher Elsby píše, byla i skutečnost, že v Británii nebyl fašismus nikdy příliš rozšířen.
6: Jedinou fašistickou stranou většího významu byla ve 30. letech Britská fašistická unie černých košil Oswalda Mosleye. Před válkou v době svého největšího rozkvětu měla na nejvýše 40 000 členů.
3: Do podzimu 1943 Emery přemluvil všudy 5 nebo 6 dobrovolníků. Emeryho představa, že do jednotky vstoupí několik set válečných zajatců, se ukázala jako iluzorní. Adrian Weil napsal:
6: oficiálně byl britský svobodný sbor založen 1. ledna 1944. Po celých zbývajících 15 měsíců války v něm sloužilo na nejvýše 39 lidí. Zpočátku tvořilo sbor 6 mužů. Byla to takzvaná Velká šestka. Muži zastávající tvrdou nacistickou linii. V první fázi se tito muži podíleli na dalším náboru.
3: Do zmíněnou Velkou šestku tvořil. V britském národním archivu lze o nich objevit řadu dokumentů. Patřil se například Thomas Cooper, syn Brita a německé matky. O tom, jak fašistické a nacistické ideologie se dostal, po válce vypověděl.
7: Ve škole jsem se učil dobře, toužil jsem jít k policii, nebyl jsem ale přijat, prý kvůli německému původu mé matky. Ztratil jsem o své zemi všechny iluze. I proto jsem se v roce 1938 připojil k Britskému svazu fašistů. Později jsem odjel do Německa a nastoupil k říšské pracovní službě. Po vypuknutí války jsem byl jako nežádoucí cizinec zatčen. Předložil jsem ale osvědčení, které získala moje matka. Podle tohoto osvědčení jsem byl etnický Němec, Volksdeutscher. Když mi nabídli, abych vstoupil k SS, učinil jsem tak.
3: Do britského svobodného sboru vstoupil Cooper jako ostřelený válečník. Na frontě bylo od 40. roku. Podle půlnočních svědectví některých bývalých členů britského svobodného sboru se Cooper občas chlubil, jak v Polsku likvidoval zadržené židy. Adrian Weil ve své knize cituje svědectví Thomase Freemana.
7: Cooper tvrdil, že během jednoho dne sám zastřelil přes 200 Poláků a 80 židů. Stavěl je prý ke zdi a pak je střílel.
3: Po válce bude Cooper odsouzen k trestu smrti. Nakonec dostane do životí. Propuštěn bude v roce 1953. Do velké šestky patřil třeba také Roy Coolande, syn litevského žida a britské matky. Se svým pravým otcem však nikdy nežil. Brzy po narození ucetula s matkou a nevlastním otcem na Nový Zéland. Tam se dopustil několika trestných činů. Skončil ve vězení. Zachránil vstup Nového Zélandu do války. Přihlásil se do armády a odjel do Evropy. Padl do německého zajetí. Později se přihlásil do britského svobodného sboru. Poté, co Coolander skončil po válce v rukou britských zpravodajců, tvrdil, že do britského svobodného sboru vstoupil proto, aby sabotoval německé válečné úsilí. Vyšetřovatele však nepřesvědčil. Byl odsouzen k 15-letému vězení. Odseděl si 9 let.
7: Pátrání po osudech britských SS-manů a jejich duchovního otce, londýnského aristokrata Johna Emeryho, pokračuje.

0: Jaké byly psychologické důvody, které vedly za druhé světové války cizince k účasti v boji na straně Německa? Christopher Aylesby pojmenoval některé z nich. Pro mnoho západoevropanů byl hlavním motivem antibolševismus, nikoliv náklonnost k nacistické ideologii. Co se týče mužů z východu, byl to mimo jiné nacionalismus. Mnohé mladé muže přitahovali také brutalita, ocejchování některých ras, kultura hlásající boj a požadavek odplaty a národního obrození. Všechny tyto vlastnosti působily především na základní instinkty mladých mužů.
1: Jak už víme, iniciativa Johna Emeryho utrpěla fiasko. Emery v zráteckých táborech řečnil. Jeho retorika, včetně gest, připomínala projev Adolfa Hitlera. Pro potenciální dobrovolníky zajišťoval cigarety, alkohol, ovoce. Rozdával také letáky se svou obsáhlou statí, kterou nazval Proč umírat pro Stalina? Proč umírat pro Židy? V závěru letáku Emery apeluje na spojenectví obrozené Anglie s nacistickým Německem.
0: Hitler ve své knize Mein Kampf napsal, že s Anglií nemá žádný spor. Hitler nám po rozpadu Francie nabídl mír. Hitler tisíckrát prohlásil, že národní socialismus není na export. Proč umírat za Stalina a Židy? Jsou lepší věci na světě, které se dají prožít.
1: Emery tedy s náborem končí. O to více se věnuje propagandě. V souvislosti s nálety západních spojenců na Německo nazývá spojenecké piloty teroristy. Hřímá o nezničitelné síle Adolfa Hitlera a celého Německa. Není snad jediného projevu, aby se nezaměřil na údajně celosvětové židovské spiknutí. Židy spojuje s ruským bolševismem. Mezitím ale nábor britských zajatců pokračuje. Nacisté zvyšují propagandistické úsilí. Slibují hory doly. Na druhou stranu zajatcům vyhrožují hladem, mučením. Po válce vyjde najevo, že někteří z dobrovolníků přijali nabídku ze strachu. Případně i proto, že chtěli nacistické úsilí sabotovat. Nakonec se podařilo shromáždit sotva několik desítek dobrovolníků. Nejenom Angličanů. Byli mezi nimi třeba také zajatci z Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Jihoafrické unie, Irska.
0: Výcvik začal v Hildesheimu v malém městečku poblíž Hanoveru. Pak byli muži přesunuti do školy Waffen SS Pionier v Drážďanech. Tady se připravovali pro boje na východní frontě. Učili se kromě jiného odstraňovat i klást miny, také ovládat těžké zbraně. Už předem bylo dohodnuto, že nebudou nasazováni proti západním spojencům, natož proti Britům. Byli určeni jen pro boje na východní frontě. Nemuseli mít, na rozdíl od německých SS-manů, na ruce vytetovanou krevní skupinu. Nepodléhali německému vojenskému právu. Nacistická propaganda jednotku vykreslila jako skvěle vycvičenou dobrovolnickou vojenskou jednotku, složenou z příslušníků zemí Dominia britského impéria.
1: Čteme v knize Adriana Wheela. V únoru 1945 prožili i Britové v řadách SS ničivé bombardování Drážďan. Někteří využili zmatku a dezertovali. Jak to bylo opravdu s nasazením britského svobodného sboru na východní frontě? Publicista Peter Dickens, který mapoval účast 6 jihoafrických dobrovolníků, uvádí, že britský svobodný sbor Waffen SS, oby součást 3. pancéřové roty, byl nejprve poslán do blízkosti Štětína.
0: 22. března 1945, když se rota SS právě zakopávala, vtrhl sem zcela náhodou předsunutý oddíl Rudé armády. Přestože byli SS-mani, včetně příslušníků britského svobodného sboru, zaskočeni, rychle se vzpamatovali a Sověty zahnali. 16. dubna 1945 byl sbor přesunut do Templinu. Stal se součástí skupiny armád SS Obergruppenführera Felixe Steinera, jehož úkolem bylo rychlým úderem uvolnit severní část Berlína, který byl už úplně obklíčen Rudou armádou. Steiner tuto beznadějnou vojenskou operaci, na kterou tolik sázel Adolf Hitler, odmítl uskutečnit. Svým vojákům 29. dubna 1945 nařídil, aby přešli do angloamerického zajetí.
1: Po válce skončil někteří příslušníci britského svobodného sboru před vojenskými soudy. Padl jeden rozsudek smrti. Pro Johna Amaryho. Ten až do konce 44. roku vysílal své propagandistické pořady. Pak odjede do Itálie. Chce se dát do služeb Benita Mussoliniho. Doprovází jeho milenka Michelle Tomasová. Později se oba pokusí uprchnout do Švýcarska. 25. dubna 1945 jsou však zadrženi italskými partizány. Amary má na sobě uniformu Legie Muti, polovojenské organizace italských fašistů. Partizáni chtějí oba na místě zastřelit. Naštěstí jsou eskortováni do Milána. Tomasová je pak propuštěna. Amary se vrací, co by vězen do Londýna. Soud se odehraje 28. listopadu 1945. The Times napsali.
0: Přivedli Amaryho. Dlouhé černé vlasy, které se mu vzadu vlnily, měl pečlivě učesané. Na sobě měl hnědý kabát, na krku měl uvázaný černožlutý šátek. Soudní úředník přečetl obžalobu. Amary ho vinila například z toho, že se snažil získat britské zajatce pro boj proti Británii a Rusku. Součástí obžaloby byly třeba také jeho propagandistické projevy. Amary se po celou dobu procesu většinou usmíval. Když se měl k obžalobě vyjádřit, pevným a silným hlasem řekl: přiznávám vinu ve všech bodech obžaloby. Soudce byl šokován. Řekl, že se s takovým vyjádřením k obžalobě ještě nesetkal. Soudce se Amaryho ještě zeptal, zda chce ještě něco říci. Amary odpověděl: ne, pane. Následně soudce vynesl rozsudek: smrt oběšením. Amary se pak před soudcem důstojně uklonil a v doprovodu policistů odešel do své cely.
1: Amaryho rodina, všichni jeho slavného otce, usiloval o to, aby John popraven nebyl. Jedním z argumentů bylo, že není duševně zcela zdráv. Bratr Julian, který po dobu války bojoval coby kapitán spojenecké jednotky, tvrdil, že jeho bratr má tuberkulózu v pokročilém stavu. Pozdější pitva však nic takového neprokázala. Proti popravě Johna Amaryho se postavilo i několik desítek lidí, kteří odpovědným úřadům předali protestní petici. Písemný protest britskému předsedovi vlády Clementu Attleemu zastal jeho jihoafrický kolega, předseda vlády, filozof a polní maršál Jan Smuts.
0: Podobné případy, jako je případ Johna Amaryho, jsme řešili také v Jihoafrické unii. Nikoho jsme ale nepopravili. Šlo o činy spíše ideologického a kriminálního charakteru. Prosím za ohleduplnost k Amaryho matce a otci, kteří se tolik zasloužili o svou zemi.
1: Předseda britské vlády odpověděl, že celou záležitost má v rukou ministr vnitra James Sheeter Ed. A Smutsův dopis mu předal. Amaryho, který na popravu čekal v londýnské věznici Wentworth, to nezachránilo. Jak později řekl jeho otec, který se s ním stejně jako jeho druhý syn měli možnost rozloučit, John Amary na život rezignoval. Chtěl zemřít. Nechtěl prý, aby jeho rodina snášela další trápení. Vězeňského kaplana zdvořile odmítl. Den před popravou jen mlčky kouřil jednu cigaretu za druhou. Bylo 9. prosince 1945, krátce před 9. hodinou, a John Amary se setkává s popravčím Albertem Pernpointem. Citujme nyní literárně historické stati Poslední chvíle Johna Amaryho.
0: Energickým krokem dojde Amary k popravišti. V tváři má úsměv. Nabídne popravčímu ruku. Vždycky jsem se chtěl s vámi potkat, pane Pierpointe. Bohužel ale ne za těchto okolností, řekne. Z tváře mu nemizí úsměv. Popravčí je ohromen, stiskne odsouzenci ruku a mimoděk se usměje také. Pak Amary ho jemně otočí, aby mu spoutal ruce. Potom to jde ráz na ráz. Na hlavu mu nasadí bílou kápi a kolem krku nasadí oprátku. Pod odsouzencem se otevřou padací dveře. Ve svých pozdějších pamětech Albert Pierpoint, který popravil okolo 500 mužů a žen, na adresu Johna Ameryho uvede: byl to nejstatečnější muž, kterého jsem kdy musel popravit.
1: Ameryho ostatky skončily na vězenském hřbitově. Po mnoha desetiletích v roce 1996 vytlačily britské úřady přání Ameryho rodiny. Ostatky popraveného byly exhumovány a spoplněny. Popel byl rozptýlen ve Francii. Na Johna Ameryho se ve Velké Británii nezapomíná. Stále je vděčným objektem historiků, spisovatelů, publicistů. Čím dál více přehledají názory, že si trest smrti nezasloužil. Leckdo píše přímo o justičním zločinu. Uběhla desetiletí. Nepřísluší nám už Johna Ameryho soudit. Víme, že spravedlivého soudce přece našel po své smrti.
2: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Tohle je Pavel Bobek ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Chystáme další české písničky v podání Ivety Bartošové, Michala Tučného nebo skupiny Jelen. A taky vás za chvíli pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Už za chvíli.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Jsou 8,5 minuty nás dělí od 18. hodiny. Ta na vlnách Českého rozhlasu Vysočina přináší ve všední dny i o víkendu dechovky pro Vysočinu. Tak si připravte písničku a taky kapelu, od které ji chcete nechat zahrát. A mezi 18. a 19. hodinou zavolejte na číslo 22 155 49 99. Teď je tu ještě Jana Kiršner, skupina Jelen a potom zprávy.

0: Ad.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených elektrárenských tunelech. Fotbalová Slavia doma přehrála brněnskou zbrojovku. Zítra očekáváme ráno a večer převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun předložilo vládě ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
4: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
3: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO už ale dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Voda ze Salvátorky nad Pilskou nádrží už Žďáru nad Sázovou je znovu pitná. Vyplývá to z nejnovějších výsledků rozboru, které objednává žďárská radnice. Voda je prostá bakterií a splňuje limity obsahu železa i dusitanu.
5: Ze tří sledovaných žďárských studánek vyhověla Salvátorka jako jediná. Vodu z pramene u Křiváku kontaminovala bakterie E. coli. Navíc obsahuje i koliformní bakterie. Ty jsou také v Klafarské studánce. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna.
6: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Slavie zvítězili v šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0. V sedmém kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Před několika minutami začal ještě duel Artis.

0: Brno, Plzeň.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme ráno a večer skoro jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni a přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, bez nehod se jezdí i na ostatních silnicích kraje. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, máme 4 minuty po 18. hodině a přišel čas na dechovky pro Vysočinu. Volat můžete na číslo 22 155 49 99, psát SMSky na 90 011 04 s důležitým prvním slovem píseň a za mezerou teprve napsat, co a komu máme hrát, a využít můžete i formulář na našem webu s adresou vysočina.rozhlas.cz. Dnes vás hodinou plnou valčíků a polek pro provede Ivana Víznerová. Jdeme na to.
1: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu.

0: Čechovky pro Vysočinu s Ivanou Víznerovou.
1: Je to tak, posloucháte Dechovky pro Vysočinu a na telefonu už čeká Honza z Brna, aby mohl poslat písničku. Dobrý den, Honzo.
2: Dobrý den vám i všem milovníkům Dechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku s Doubravankou, jmenuje se Když jsem na stráži vartu stál a písničku pošlu pro vás a pro ty moje všechny dechovkové kamarády, tu celou velkou partu od Batelova až po Lanžhot, poslem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, Lídě do Kališť, Pepovi do Chřenovic a všem, co mají rádi tady tu pěknou muziku. Děkuju, Ivanko, a zase někdy naslyšenou.
1: Skvěle, Honzo, taky děkujeme za zavolání a posílám Doubravanku naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: A jedeme dál. Další přání bude mít Tomáš, který je na telefonu. Tomáši, krásný podvečer.
2: Takže dobrý večer. Já bych chtěl nechat zahrát Maruse z Břínovské k narozeninám, Natálce, Bláho, ženě, mě, no a všem do rádia. Děkuji moc. A šťastnou cestu dom, nashledanou.
1: Moc děkuji, chtěl se Šviháka Lázeňského od Božejáků. Já jsem se tady koukla na stránky Božejáků, na jejich jízdní řád, jak říkají vystoupením. A dneska vystupovali na Dožínkách v Blevici u Prahy, ale příští víkend budou v Opatově v okrese Jihlava. Tak pokud byste Božejáky chtěli slyšet, tak klidně můžete vyrazit příští neděli do Opatova. Já moc zdravím Tomáše, děkujeme za výběr Šviháka Lázeňského a Božejáků a pouštím.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Naše telefonní číslo má určitě velmi dobře uložené náš věrný posluchač Láďa, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Láďa z Jičína. Zdravím, Ivanko, moc vás a všechny posluchače.
1: Moc děkujeme.
2: A trošku změníme rytmus. Je takové pěkné tango, které upravil Jiří Hezman. Jmenuje se to San Ariano. Je to úprava takové světového hitu. A bude to hrát výborná kapela Jižani s kapelníkem Miroslavem Dvořákem. A budou to zpívat dva výborní zpěváci této kapely. A to je Jaromír Schnedorfer a Ivana Stalnerová. Přeji vám do studia, všem posluchačům příjemný poslech, příjemný víkend a děkuji předem za zahrání.
1: My moc děkujeme, Láďo, za výběr tanga. Já jsem sice slibovala samé valčíky a polky, ale jsem ráda, že zazní i tango od Jižanů San Ariano. Láďo, moc zdravíme a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
2: Vybírat další písničku dnešních Dechovek pro Vysočinu bude Slávka z Třebíče. Moc vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den, milá paní Ivanko Víznerová a všem posluchačům těchto Dechovek. Dneska musím na oplátku poslat písničku všem, kteří mě přejou během celého týdne a i dříve. A bude to pro radost a potěšení. Posílám písničku Jarkovi a Janě Přibylovým do Výskytné, Janě a Květoslavu Pavličkovým do Koječína, Majce a Standovi Lesjaksovým do Skály, Jirkovi Prokopovi a manželce do Zdislavic, Milovi Vackovi a jeho manželce do Vilémovic, Vaškovi Šebestovi do Želiva, Honzovi do Brna, Vítkovi Kuchařovi z hotelu v Třebíči, Františku Nešporovi a také mému manželovi do Nebička. Pro radost a potěšení posílám písničku od Nektarinky Můj koníček a je to i pro našeho koníčka, který nám zbyl po manželovi. Všem přeji krásné dny a hlavně pevné zdraví. Přeje Slávka z Třebíče. A vám, paní Víznerová, velice děkuji.
2: Moc krásné přání, Slávko, děkujeme moc všem, které jste jmenovala, tedy pro radost a potěšení, Můj koníček, kapela Nektarka. Děkujeme moc, Slávko, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

To byla strakonická kapela Nexarka a polka Můj koníčku. Posloucháte Dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. 2 minuty nás dělí od 6:30 večerní. No a další přání bude od Jardy Zdačic, který byl v Jihlavě na Dožínkách. Mám vyřídit pozdravení všem, kterým nikdo nedá zahrát, a všem kamarádům, protože se mu moc líbilo vystoupení Tufaranky tady v Jihlavě na náměstí, tak prý máme nechat zahrát nějakou od nich. Tak je tu tedy Tufaranka ze Šakvic a zpívali muže.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Je to tak, posloucháte Dechovky pro Vysočinu. Telefony tady neustále blikají ve studiu Českého rozhlasu Vysočina. Já jsem tomu velmi ráda, protože vybíráte písničky, které se líbí právě vám. A vybírat teď bude Vítek Střebíče. Krásné odpoledne.
2: Krásný odpoledne přeju všem přátelům Dechovky. Písničku, na který jsme se domluvili, že vybereme, nebo že mi zahrajete, už jsme ji vybrali.
1: Zahraju.
2: Tak je pro manželku moji, pro maminku, pro paní Slávku Střebík, protože by taky nechala zahrát. Pro všechny přátelé, který hrajou a nechávají nám všem hrát. A je to, strašně se mi to líbí, je to nádherný. Pak by to bylo pro Svobodovi do Předína. A potom pro Kvajzrovi do Opatova. Všechno nejlepší a hodně zdraví všem přeju. Mějte se hezky, mějte se rádi.
1: A Vítku, taky hodně štěstí, protože posíláte štěstí, je krásná věc od Moravanky. Výborně, tak ať máme krásný víkend.
2: Případě, děkuju.
1: Zdravíme i do Třebíče, naslyšenou.

0: Prachy si nekoupíš.
1: Tak tohle byla písnička Štěstí je krásná věc. Hrála Moravanka v Dechovkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina a další písničku bude vybírat posluchačka Eva. Přeju vám hezký podvečer.
2: Já vás také zdravím a děkuji vám za zahrání na písničku, kterou jsme se domluvili a byly to pro vás, pro všechny, kteří poslouchají ty krásné písničky. A děkuji vám za zahrání a někdy naslyšenou.
1: Moc děkujeme, Evo, i s vámi naslyšenou. Paní Eva vybrala Zahradu Moravy v podání Stříbrňanky, tak tady je.
2: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Ivanou Víznerovou.
1: Já už zdravím našeho posluchače Luboše z Havlíčkova Brodu. Hezký den přeji.
2: Dobrý podvečer. Tady Luboš z Havlíčkova Brodu, veteránista. Já bych chtěl nechat zahrát manželům Zelený do Křenovic, Petě Fialový do Habrku, Marušce, mojí manželce. A potom bych nechal zahrát rodičům Fandovi a Tetě z Kamena. A pošleme to ještě všem osamělým, kdo nedá nikdo zahrát. LDMky, pečovalky, domova důchodci. A písnička patří i pro vás. Pusťte to tam, ať se nezdržujeme, jak jsme to vybrali, jo?
1: Mockrát, Luboši, děkujeme. Děkuju za všechny, komu nedá nikdo hrát. No a vybrali jsme pod tou naší starou lípou v podání Veselky. Tak jdeme na to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Protože teď telefony neblikají, tak mám trochu času podívat se na SMSky a splnit nějaká přání, která k nám dorazila právě SMSkou. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Slavíček od Řečické kapely. Děkuje Jirka, tak Řečická kapela už je tu připravená, píseň Slavíček pro všechny.

Tady jsou dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina. Zbývá posledních 9 minut pořadu a jen dvě písničky mohou zaznít. Bohužel mám tu 3 SMSky, tak ta úplně poslední, která došla od Verči z Pelhřimova. Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají Psaníčko ve schránce. Tak na tu už se nedostane, ale snad se Verče budou líbit i písničky, které chtěli ti přední. Prosím zahrajte pro kamaráda Březovou alej, děkuje Marie, a prosím zahrajte mi Orchidejí pár, děkuje Jarka. Tak tyhle dvě písničky zazní. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Ivana Víznerová.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ochránci přírody usilují o vlastnictví dalších mokřadů na Vysočině. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Ruský prezident Putin nařídil od dnešní půlnoci přerušit útoky na Kyjev. Zítra očekáváme ráno a večer převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Další mokřady chce na Vysočině vykoupit Český svaz ochránců přírody. Konkrétně jde o lokality Prameniště nad Zákopy na Třebíčsku a Čermákovy louky na Pelhřimovsku. Na výkup aktuálně ochránci schání peníze prostřednictvím sbírky Místo pro přírodu. V minulosti už stejným způsobem získali i lokalitu na Skřivánku na Jihlavsku. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Ruská armáda nebude smět od dnešní půlnoci po 3 dny útočit na Kyjev. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova to nařídil ruský prezident Vladimír Putin. Rusko to odůvodňuje návštěvou amerických vyjednavačů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa.
2: Kushner a Witkoff měli dnes podle Kremlu na programu schůzku přímo s prezidentem Putinem. Američané se snaží obnovit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Oba zvláštní vyslanci v uplynulém týdnu o moskevských jednáních mluvili s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten uvedl, že Ukrajina v souvislosti s jejich cestou přeruší vzdušné údery v Rusku a o to též požádal i Moskvu. Ruská armáda ale ještě v noci na dnešek zaútočila na letiště v Kyjevě a v nedalekém Borispilu. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistky Marii Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou čekají dnes večer duely o postup do osmifinále US Open. Ve třetím kole newyorského Grand Slamu nastoupí Bousková proti Polce Świątekové a Bartuňková proti Rusce Andrejevové. Jakub Menšík pak bude hrát v noci s Američanem Týnem. Počasí. V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme ráno a také večer skoro jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni a přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1, a to přesně za 102. kilometrem na úrovni Skorkova. Stojí tam porouchané osobní auto. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazováni, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů. Takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje zase tu životnost, jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A dotvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně. Takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila a ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí. We'll be right back.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku mění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti, v této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem Nejsvětější Trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem Nejsvětější Trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často je díval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt. Tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné. Kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goránka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky. A jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čila, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
2: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
3: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
2: Asi vchod do nejbližšího baráku.
3: Ano.
2: A teď to hodně prší.
3: No.
2: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by tomu říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc rada nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic. a zvykla si bez problému. Jej mladší 3-letá dcerka Jozefinka je asi po mamince. Trpielivie a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká, tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Nebo?
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Uděláme přestav, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: No. Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
2: Zelený.
1: No, ještě zelený.
0: Vidíš, máš pravdu, promiň.
2: Zelený.
0: Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka?
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Mm-hmm. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže tu neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky ano. začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: No, opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já bych se měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemyslet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: Doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, dopokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Artry Youth Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu Mie Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proleženin u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se Kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu Slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z

0: novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
1: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Knowing Me, Knowing You.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gwendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru, a nejen slavičí kariéru, Hany Zagorové, a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka, a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oči

Detektivních očí.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
1: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
2: Stavaři zatím opraví také pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
3: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
4: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě a bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě, mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju, on třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší...
3: Kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká...
3: To vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano, že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese. No a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to, tak jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už z pily, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas. Pozval.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách.

0: lékárnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
1: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
0: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
2: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky. A to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
0: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
3: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě výjimečně přehánky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě do 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na dálnici D2. Na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
3: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
5: A ty?
4: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka, budoucí herecké legendy, vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník. A svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátko vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavě chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Jaký to důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak svolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný musky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
6: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propadl peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: Žací strojek je nový,
8: ale
9: že
8: prosím
9: jo,
8: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli, no
8: jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neraď.
10: Uber plyn.
8: No, proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva. Ale
10: tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na snílý jabka, tatínek se hodinou k potice. No, vidíte to? Jedu a seču.
9: Fando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
8: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když když na to přijde, posečuj skalku.
9: Kde je tatínek?
10: Ne? Je na střeše.
9: Já ho nevidím.
10: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
8: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht bajo que si operse me camata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i pavoči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
10: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
8: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. V této situaci slavný soude obžalovaný bez zlém úmyslu rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte. Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Já musím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknu. Na víc prostáku a podešla. A za chvíli se vrátil, a já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pa to stihne. Tak to stihli, a podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo zhruba aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sikoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici. Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Aleše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, bač tam děláš jako to. No, když jsou tady ženské, pojď, dám tak nějakou vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované, a pali jsme, Jardo ještě furt. On pojď, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty a ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaděl, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějakej hadr cítím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
8: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
9: Přijde na to o za to.
10: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
8: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
9: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
10: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
9: Ono tu jde o Kristýnku.
8: Serenádička pro Kristýnečku.
9: Zaspívá mi
8: na dluh
9: zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
8: To je fakt. Odprejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, jak si jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte. Přátelé, ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak teď.
5: Jedeme,
0: kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čumějí.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dáváš 20 korun za osobu.
0: Prostě vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc, a v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete, nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star, myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: No taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten uměl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to byl genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno. To byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající. Ježíš, s tím byla taková sranda. V tom 48. roce revolučním tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel. A on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky. A my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr. A my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi. Já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do hry Bratří Čapků ze života hmyzu. Já jsem dělal toho chorobáka, malý ten majeteček, toho hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? Pane člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho, pan Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ba to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pán, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: už lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starostí půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
2: Co svítí, když chytí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšeli jste? Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země. Jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před třema rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. Udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: To jako pomáhá.
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49. Jo. To jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi, ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by bylo zase jiné příběh, no tak má taky syna s ní a to jsou osobní tahanice od toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo, když, jako když se člověk rozešel,

0: ide, tak je to jeho voľba. Ale ja som si to nevybral.
1: A nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někde také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
0: Ne. To mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavé téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já se upřímně, já mi to nenosí v dnešní době.
1: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
0: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko. Nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šance začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: No, ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme ve vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák, do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i vodní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní. Takže
0: vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ním mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měnila
1: práci. Byla jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako a to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictvích a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě ono se zrušila ta prodejna. A já jsem potom už šla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako je výhodnější, člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle, jo. A to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem si musela zrychlit, jo? Ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to bylo prodejno u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky od tam teď odešla. No, takže já už jsem pak vystřídala hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí. A prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem, taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenka, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: No, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: No, dokonce, jak jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všechny ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti a já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě a já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci, ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila z hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala. A to byl takový velký přelom, pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly i takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života. Dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou. Maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle. Během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu, opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká. Ale bylo to zpočátku opravdu kruté. I když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebuji, nebo nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhá, pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste si to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: když se není... Po kom jste, Aničko? Říkáte, že jste
1: po
0: taková
1: mamince,
0: ctižá dostila.
1: Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, jak by... Ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ju velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ju odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela. To doslova, proč mi toto říká, protože už mi tekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda, byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až jsem ji ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže, s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme a spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kdy jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Barbuříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zábířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě, byla možnost, že se dostavoval ve Frenštátě byty, takže že bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodlo definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě, manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to, no a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozděleni. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se jim jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostřední lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily jako tím nářečím a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem říkala, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: jazyková
1: se snaží,
0: bariéra, to je opravdu
1: jako,
0: problém.
1: Jako bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tamto ty starší prostě švitočili pořád jako po polsky, jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala prostě po polsky něco jako bych řekla, tak jako nerozumím, jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážka, tam je zase jiná nářečí, takže vlastně jako nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále víc jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem i od našich jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavila vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako.
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, jako co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
1: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefon je 731 800 900.

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1950 při školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy a ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva, začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky. Ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku. Nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, kteří se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já. A končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. My jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám
0: chtěla říct. Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky výdružbu, tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na té vesnici, ale prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, abych to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte raději.
1: Ano, velice ráda jsem byla.
0: Jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám. A mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Barbozíková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok a jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina Skrnova. Je to tak?
1: Vlastinko, dobrý večer.
0: Už jsme ve vysílání, povídejte.
1: Dobrý večer, paní Jarunko. Tady Vlastina Skrnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
0: Tak Vlastinko, pojďme k tématu.
1: A pak Roberto Žolomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla svoje říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku. A byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky, tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou, že to budu jednou v životě potřebovat a v momentě mě nic nenapadlo. Ale naši o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale já jsem šla na brigádu na rok do Kobyle nad Bydnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu, protože řekl mě tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství, začínali. Že? Takže oni byli na nábor, byla 40, takže začínali. No a tak jsem třeba se vyučila tu kuchařku, chvíli se mi dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do Kravinu a že dostanou domeček. Rodinu jako.
0: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku se budeme povídat?
1: Tak se šla moje manžel, šli do těch Velký Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz to si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Já jsem malýho Honzika, půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla sama svůj, ale do práce jsem chodila poctivě. Když jsem dělala v té kuchyni o Olomoucu, jo.
0: Ano, Vlastníko, tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně těch pracovník. Jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
1: Já na už trochu je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo,

0: Pomohli mi hodně, já jsem dobrý kamarádky, když jsme začínali, já už 62 roku jsem věrná Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na tři dny na srazy, to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlasinko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment, asi zasnul rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zaplní ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Nevrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo... Jak to bylo?
1: No tak to zkusil jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo, takže to tam se sloužily 24 hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mě to líbilo a sice spojařinu. A dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce. A dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu. No. A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečinku, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hynku, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jindy nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty. Býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával taťka. Tak jsem šel spávat kmotřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v Lidečku, jak se řekne. Tak jsme spávali na... Matra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobní, nás bylo mamka do 35 roku. Onemocněl po dvoře 100 korun, byla od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého. Cukrové jsme dostavili tam měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někom dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. První půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až jejich rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal byt na stej dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní staveb. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, aby si mohli zařídit tak za tak na rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině. Aha. Tak toho ani syna fakta těšila se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem jel dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to vždycky bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prsok, nějaký tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno. Tak jsem vydělával penížky, jsme šetřili, všechno koupili jsem si aj auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Akorát to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Pak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 16 rodinného hospodyně, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme si šetřili do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Si ženatí s dětskem jedním nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovica. Já jsem žil s manželkou 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku veliku vystavenou a i všechny fotky. Protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Nejeli na neurologii. Paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Franto, s dovolením vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy? A bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snazší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Ledušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co dělal. Zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někdy musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína. Tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si Jindera, no a se seznámí. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledení z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že jsou by svobodný, tak jsem se musela navštěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém, tak jsme čekali, protože manžel byl v družstevní být zažádané, teda od družstevní být, tak jsme čekali. No, chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou, já za ním na internát tenkrát, se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už a vem tedy, už za 3 roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lučíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už 3 roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich Šmavíř, tak konečně se dočkali po 3 letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že a já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky skládali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obývacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny, z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, která dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě je bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, že říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. Víte. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde mi mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky, samozřejmě nabízali v jedné domácnosti, na něj pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu. A když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horákoma, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla Hrobníkovi z lopaty.
0: Paní Leduška,
1: a já jsem
0: tak
1: si dělala ještě legraci, víte, že se aspoň konečně vyspala.
0: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, to, že berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala. Přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuji a přeju všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Tak nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manželství skončilo a když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro svoje děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsem se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s prvním manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že si vychovám děti, budu se jim věnovat. Jsem
0: to jste,
1: šťastná.
0: Emo, v kolika tě letech poznala toho svého druhého partnera?
1: Mě bylo už skoro 40.
0: Mm-hmm.
1: Já už jsem v důchodě, já už jsem stará
0: mladá,
1: baba.
0: To jste byla
1: ale
0: pořád,
1: chodím pořád do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
0: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
1: Ano, já jsem Hospodská od 18
0: tak
1: let.
0: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
1: já
0: důchodu.
1: Já jsem si splnila svůj životní sen.
0: Otevřela jste si vlastní hospodku?
1: Ne, pracuji už 26 roku v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodí mi stáli klienti, vrací se mi turisti a to řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde do Javorníku? Na náš krásný zámek, na Sančírnu, na Radši údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dnes jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to. Ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, abych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem i prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl do vezi, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pravnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se zem nebyl úplně. Spokojená, šťastná.
0: To je krásné.
1: Máme krásnou rodinku.
0: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
1: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda. Do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
0: Tak přijďte, přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávění bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravíme do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
5: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
5: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
4: No, to je...
5: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
5: Co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
5: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
5: další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
5: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar lesa.
5: Soudruhu.

0: tohle mi ani neříkej, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
1: Ne, ne, to ne, to bych si nedovolil, ale ono no. Zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
0: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
1: Jo.
0: Co tam máš dál? Co tam máš
1: dál? No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
0: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
1: Teda.
0: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
1: Prostě. Svatá prostata.
0: Himmelhergo. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice. No a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli? A nebo soudruh Hajnej. Pamatuješ soudruha Hajnýho?
1: No jistě, no Hajnej to...
0: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
1: A předsedu ZOSSM taky.
0: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
1: No jo.
0: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
1: Ze sluněte?
0: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhů z Afriky máme sluně.
1: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
0: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
1: A proč by nemohl?
0: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu jí do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: No, tady ty tvoje stížnostičky. No,
1: no. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, ale poslední už.
0: Ale co zas?
1: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
0: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
1: Jasně, no.
0: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
1: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda?
0: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
1: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
0: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
1: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
0: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
1: A to jako jaký teda?
0: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
1: To jako, že tak řve?
0: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... prostě nikdo si nezávidí. Že?
1: No, přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
0: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
1: Jo, jo, jo.
0: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudru Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudru Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel, no. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
1: Ale tak soudruhu přece jenom nikdy, ono, co? Nebudeš rodit, ne?
0: Ne, ne, ne. Nějak si to ve mně naštosovalo,
1: jasně, to kyselo. Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
0: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
1: To já...
0: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
1: No,
0: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, tak. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
1: Jasně.
0: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
1: Ale...
0: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
1: No, ale přece...
0: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhu vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
2: Tak ty takhle, Trautenbergu!
0: A, sousede! Ne, soudru Rutwald, zachraň mě!
2: Ještě jednou, Trautenbergu!
0: Rutwald, ne.
2: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
0: Ne.
2: A vyženeme jednou provždy vás.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Tak ti naposledy.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli, opravdu si myslím, spousta z nás nebo většina, dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: A jo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, taky ne.
3: Ještě je to předčasný.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt dají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no. Jo. Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je
4: jaký... O jaký Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Je, aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! Nebude! Nebude! Nebude! No jo, z mravence, no nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele.
4: Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani nemohl.
4: No ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Víš, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej štěpnej verš. Seifert žije.
3: Promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co
3: tady
1: děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech! Co, prosím? Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoc diváků?
5: Vladimír, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počuť.
3: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počuť. Nechte toho vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogofogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
6: To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého.
3: Ne, krásná dobře situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou. Koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající z, patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí. A šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane. Prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já nevím.
5: Ty netušíš. Já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.